0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: To nedá. Je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: zbavo, mačo rap, je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fat. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fat, rich boy, boza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlo vyvarí.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem verí.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských panien pod obočím buky. Perí na kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, estetiky. Ja mám šedivé vlasy, na čelo škvrny, na

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

kolika srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě.

koule, neznámu z očí do očí. Odletí sdělet, co nestihle, prožít, než je čas zotročil.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, tam.
2: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně.
3: No, když je jedna ještě k tomu Ana, který mají dneska svátek, tak to má asi úplný jasno. Pode mnou Mutanti a nade mnou Ráno a moje jméno je Tonda Kocábek, posloucháte Rádio

0: Prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo? Haló?
1: Tak já se zeptám.
0: Jasně, takže za prvý, jak to udělat,

Já jdu naspět, pláč se z vás postanu a příště si běžte hledat východisko jenom. Tady není naleziště. Smyste a Fofrem.

0: Venco, proč bučí?
1: Odek jsem jí vypnul, to rádio jedná.
0: No to

0: It took me a while.
1: Dohrál nám The Highs Walk, Idiot Walk. Highs, kteří kdysi bývali považováni za nějakou docela velkou naději té kytarové scény a myslím, že nějak časem docela zapadli a zmizeli z nějakých těch výsluních příček. Tohle jsou Pulp, kanadská plus minus punk popová kapela. Skladba, která se objevila loni na jejich pátém studiovém albu Google Look After Dogs. Což je taková můj ranní příspěvek do vyhledávání si interpretů, kterých se přiznám, vůbec neznám.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
1: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.

dohrávají Common Tiger, takovou řekl bych tajuplnou skladbu, nazvanou Vanta. Common Tiger, italská kapela, která míchá středomorskou hudbu s jazzem, s funkem a hlavně je docela vyhlášená jako visual artist, tedy umělec hodně význačný svými ať už klipovými nebo albumovými vizuály. Pode mnou už hraje pozoruhodné spojení Anny Calvi a kapely Perfume Genius v příznačné skladbě I See a Darkness.

To byla Phoebe Bridgers a její skladba Lost Boys. A právě Phoebe Bridgers vystupuje jako host na tuším, že zatím poslední albu kapely The National First Two Pages of Frankenstein z roku 2023. A myslím, že tam hostuje asi ve dvou nebo ve třech skladbách. A my si z této desky od The National jednu věc pustíme. Nicméně samozřejmě věc, ve které Phoebe Bridgers neuslyšíte. Jmenuje se Ice Machines.

Red Ice si dohráli rozvernou skladbu s poměrně legračním názvem First World Blues, což pokud jste teda trošku vnímali, tak asi víte, že tam byly nějaké názvuky regiaska a podobných záležitostí, ale s blues to mnoho společného nemělo. V každém případě nyní si pouštíme Julie Holter, dámu, kterou jste mohli slyšet minulý týden v vlastně ne minulý, tento týden v pořadu no, teď mi vypadlo, to je trapné, vypadlo mi název pořadu, v kterém si pouštíme koncerty, záznamy celých koncertů které proběhly tady v tomto případě, myslím, že se jednalo o koncert Sakropole, v kterém Julia Holter přenechávala své něžnosti pražskému publiku. Radio 1 on live se pravděpodobně jmenuje ten pořád, doufám, že to nemotám. Tak tady máte ve skladbě Fantasy.

0: Ich Wanted Darker a vzpomínka na Leonarda Cohena. A když jsem u těchto klasiků, tak si neodpustím ještě jednu dámu, která svou noblesou a možná i historií se rozhodně Leonardu Cohenovi vyrovná. Marianne Faithfull a Times Square.
1: Thank you.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Several Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Dennisar Junior Several Gotaway, skladba, kterou najdete na novém albu Dernier, které vyjde 28. srpna u Jaguar, což je šestá vlastně už studiová deska, kterou Dennisar Junior nahráli od svého comebacku. Dennisar Junior tady hrají ve své původní počáteční sestavě, to znamená s Marfem na bicí a s Lou Barlowem na basu, samozřejmě za mikrofonem u kytary Jay Meskis, plus na albu hostuje Ken Mowry na klavíra varhany. Když už jsme si hráli tu novinku z Velké sedmi, teda z Velké sedmi, z Hitparady Rádia 1, tak si pustíme i aktuální první místo Hitparády Rádia 1, což shodou okolností byla novinka v předchozím týdnu, takže z novinky rovnou na první místo PJ Harvey Wager.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley podzemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den.

0: Kvěleš. Čekaj, takhle, no, to je pro...
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

Nebyl jsem na festivalu Metronom a jestli mě to kvůli něčemu mrzí, tak samozřejmě nejenom kvůli Kejvovi, ale i právě kvůli Likely, která tam letos premiérově v Praze vystoupila. Vy jste slyšeli právě skladbu Lucky Again. No a něco podobného platí i o letošních Chaos, kde jsem taky nebyl a kde pro změnu byla Lorde.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha.
3: Aranzatan je takovým zlobivějším, nebo řekněme drsnějším bráchou Arana Epochala. Nicméně ve skladbě Pojzeří se mu podařilo úplně, řekl bych, nádherně melancholický track. A u ta chlapů a dětí a plese kroutí a řeže a bez počin

Milan Kuchinka je především filmový producent, pak taky občasný scenarista a herec. Ovšem od roku 2011 i frontmanem kapely Drtěkolo. Kapela Drtěkolo v roce 2013 debutovala deskou Pomalé děje, kterou tehdy produkoval Dano Salontaj z kapely Longital. No a letos po dlouhé době na svůj debut navázali druhou deskou, druhým albem, které se jmenuje Slepé mapy. Najdete na něm i skladbu nazvanou Liščí.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No, když už byla řeč o těch novinkách Velké sedmi, tak si jednu pustíme. Tohle je Dagmar Plamperová spolu s ní Magdalena Perič a skladba se jmenuje Oslofí.

podivuhodná, převážně studiová kapela Zimní pneu a ještě podivnější skladba s ještě podivnějším názvem Džubály. V poklidném duchu ještě chvilku zůstanu, tady je Petr Linhardt z své nové desky skladba Marie na staré sociální síti.

Caroline Hutt. No a celou tu českou sérii ranní krátce po půl deváté uzavřu se psanou Fixou, která má venku letos další album a na tom i skladbu Bylo to jistý.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Je tady pravidelný čas a kulturní servis Rady 1, tentokrát pro neděli 26. července roku 2026. Začneme s festivaly. Probíhá Czech Ukulele Festival, což je poslední ročník Ukulele Festivalu v Unitickém pivovaru v Uniticích u Prahy. Probíhá letní filmová škola v Uherském Hradišti. A probíhá i Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Pokračujeme s filmy. Fedezen Film Hubu dnes dávají od 18.30 film Sex a smrt v kempu Miasma. 21.15 film Posedlost. V kině pilotů od 18.00 Drobná nehoda a 20.30 Odysea. V letním kině Gabriel 21.15 Snídaně u Tiffanyho. V kině Dlabačov 18.30 Mák, 20.30 Zhozen z temnoty. Kino Lucerna 18.15 Sia. Logistic for the present. V kině Přítomnost 2030 Audience. Jako vždy je nejbohatší nabídka výtvarného umění a nepkamzelní stavami. V Tarzianském křídle Pražského hradu najdete Czech Nature Photo. V galerii Středočeského kraje Melzer Kinsel Hilmar 1968-1978. V Národní galerii v Praze v Veletržním paláci NGP 230 let. V Doxu Hit by News. V galerii hlavního města v zámku Troja Labyrint krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava nazvaná Trnkova zahrada 2. V Rockafé kolektiv autorů Wall of Hope. V Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně najdete výstavu Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Havara. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze váza symbol kultury a života. V Meat Factory galerie Kostka Borsos Dlarins Spectre in Divač. V nové budově Národního muzea Czech Press Photo. V Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. EPO 1 v Trutnově Pavel Holeček Neokosmos. V osmičce Humpolec Present Perfect Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice Zdeněk Mézl Odkaz starých mistrů. V Artitu galerii v Uhelném mlýně Timo Bude. Karpuchina galerii Natálie Pejchová Stay in touch. V Veletržním paláci, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích probíhá bienále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Rejta v Lounech najdete výstavu Františka Kincla Troml. V Pražském hradě výzdáně Pražského hradu fragmenty paměti svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12 Michal Sinek Aftermage. Galerie Rudolfinum Datas Data and the Sovereign. V Trafogalerii Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, fragmenty dne, světla, noci. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. V Vile Pelé, Antonín Střížek, svět odvedle. Ve studiu Prona v Lounech, Human Nature. V Chemistry Gallery vystavují společně Tomáš Jetala, Tomáš Němec a Václav Misař společnou výstavu s názvem Joy Diver. A ve studiu Prám Amy Seiki a Wilson The Adventure of Finding It and Then Losing It. Tolik výtvarné umění a výstavy, kterých je jako vždy velkým bohatá nabídka. Já tu mám koncerty. Jazz Doku od 16 hodin hrají Cotton Gang a Sofia Lamoš. Od 20 hodin potom Daniel Blotkin International Quartet. V Rockafé od 19.00 Love Bites. No a samozřejmě nemusíte chodit někam a můžete poslouchat Rádio 1 a tam vás dnes od 18 hodin čeká Showbox a od 20.00 novinky na alternativní scéně, které jako vždy uvádí Jose Sedloni. Tak to byl kulturní servis Rádia 1 pro tento den, to je 26. července roku 2026.
pár tipů pro ty z vás, kteří by třeba rádi někam vyrazit za kulturou a zatím mi napadlo kam. Samozřejmě detaily z toho najdete na webu Rádia 1. A samozřejmě vás čeká i odpolední repríza.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Svou divočinu The Weather dohrávají španělští Mour, na to dlouši moje oblíbená písničkářka tvůrkyně Emma Ruth Randall. Básnířka a

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
4: Reklama na radio.

0: Jedna.
1: Čas se nachýlil, za 2 minuty bude 9. ranní, což znamená, že nejenom, že končí ranní směna na Rádiu 1 a zloučí se s váma Tonda Kocábek, ale od 9. hodiny vás samozřejmě jako vždycky čeká repríza hitparady Rádia 1 ze čtvrtka. A tak mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Mějte se hezky, užijte si neděli, pouštěte si nějakou pěknou muziku, oslavte všechny Aničky dneska, což je, myslím, docela hodně šířený jméno. No a na úplný závěr jsem si tady na vás nachystal Anštěcen Bouton, jejich letitou skladbu nazvanou Zebulon, se kterou se tady lehce hlukově dneska zloučím.
2: Lass meine Mitte deine Achse sein, um die dein Leib sich windet. Lass deine Mitte meine Achse sein, um die dein Leib sich windet. Lass mich zwischen deinen Säulen wandeln, deinen Säulengang entlang. Lass mich nicht zögern noch ziehen, lässt wandeln, verlässt dir in mir verlieren. Nur sie,
3: she's gonna see the light,
2: wird das Licht als
3: she's er gonna see the light,
2: singt, wird das Licht
3: she's
2: als erstes
3: singt,
2: als erstes singt. Lass mich dann Delta durchschwimmen, geneigt

Milí přátelé, posluchačky a posluchači a všichni, kteří jste se nachomítli teď u radiopřijímačů, na kterých je naladěné Rádio 1, přeju vám hezký čtvrteční večer 23. července a dovoluji si uvést další kolo pořadu zvaného Hitparáda na Rádio 1. Tento pořad pro vás připravujeme už celých 35 let plus. Tímto zdravím zakladatele pořadu Jirku Neumana. No a úkolem Hitparády je mapovat nové věci, které si hrajeme v Rádiu 1, případně nějaké, které nám vytipujete i vy, což bude třeba dnešní novinka v případě Lily Juniper. No a Hitparáda slouží k tomu, že vlastně ten žebříček vzniká ve spolupráci s vámi dlouholetými posluchači Rádia 1. Díky za hlasy, které jste poslali za celý týden a pojďme se podívat, jaké dnešní novinky jsem si na vás nachystal.

0: Tak i dnes jsou tady soutěžní skladby, které nasazují jako novinky, a pojďme se podívat konkrétně za umělkyní, která se říká Ada Lea. Vlastní jméno Alexandra Levy. Její single Copycat si hrajeme právě teď jako první ukázku z EPčka The End is a Wave. To vyjde 12. srpna. Tak jo, začínáme teda trošičku tanečně popově s Ada Lea.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Máme za sebou první novinku tohoto kola, to byla Adelia a celkem roztomilá věc s názvem Copycat. Trojka Dinosaur Junior ohlásila už svoje 13. album, to vyjde 28. srpna, bude se jmenovat They're Near. Jay Massis si sehnal starý zesilovače, na který nahráli jejich debutové album už před 40 lety, tak uvidíme, jak se na tom zvuku podepíše. Jejich skladbu Several Got Away máme dnes jako novinku druhou, Dinosaur Junior.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak posloucháte Hitparádu Rádia 1, přeju vám buď příjemný čtvrtek, anebo příjemnou neděli, moje jméno je Jerry a už jsme u třetí novinky. Právě díky tipu tady máme britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, která vydala svůj single Way to Love jako předzvěst jejího chystaného projektu Bloom Gloom, který vydá v září. Hezká to věc. Myslím, že ve vysílání tady máme nasazené dvě její písničky.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1, tohle byla Lily Juniper a skladba Way to Love jako jedna z dalších novinek v hitparádě. No a teď zvukově velmi příjemná věc, spolupráce několika lidí z různých kapel ze Švýcarska, z Ženevy, konkrétně z kapel Citron Citron a Magic and Naked a Leclerc. Říkají si Virage Zero a jejich skladbu L'Arme de Feu si hrajeme jako další dnešní novinku.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle to byly Virage Zero a skladba L'Arm de Fée, švýcarská kapela, která je tady s touhle skladbou jako čtvrtá novinka. No a teď si dáme takovou folk popovou věc. Projekt This is Lorelei je projekt Nata Amose, který ohlásil svoje debutové album pro Matador Records, které vyjde 11. září. Bude se jmenovat The Singer in My Band. No a my si tady v rádiu a teď i v hitparádě hrajeme skladbu Billy Came Back. To je poslední novinka v dnešní hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak máme po novinkách, tak už můžete přemýšlet, které z novinek dáte šanci v rámci hlasování a pošlete ji tak do dalšího kola. Z minulého týdne postoupily 4 novinky z 5, ne, všech 5 novinek, super. Takže to si řekneme za malou chvíli. Do hitparády můžete hlasovat na stránkách Rádia 1, hlasuje se vždy pro co nejvíc skladeb, protože tím pádem vaše hlasy mají vyšší moc. A tím, že zahlasujete pro 15 skladeb, tak dáte jim maximální možný boost k tomu, aby se dostali do žebříčku i ten další týden. Pokud zahlasujete, máte také šanci získat nějakou cenu od nás od Rádia 1. Dneska to budou lístky na festival Wi-Fi Čven na poli. Pardon. A příští týden obdrží 3 vylosovaní hlasující nové CDčko od hudebnice Terezy Richtrové. O tom také až za chvíli. Co se týká tipů na nejbližší akce, které se konají, tak samozřejmě v srpnu nás čeká několik festivalů. 30. července tuším začíná Lety Troll. Pak to budou Popmese a Brutal Assault. Také na konci srpna letní filmová škola, no a i Trutnov festival, fotr všech festivalů. Koukněte na stránky Rádia 1, kde máte pozvánky kromě koncertů a festivalů také na různé další akce v rámci kulturního léta na Rádiu 1, třeba festival Žiž Kostel v pohybu a tak dále a tak dále. No a pokud vám to nebude stačit, jukněte na náš spřátelný web protišedi.cz, kde jsou vypsané akce a koncerty až do konce roku, koukám, kolegyně Jana Kománková. Případně už i některé na příští rok, tak kdybyste náhodou nevěděli, co kdy, tak tam vše potřebné naleznete. Tak jo, pojďme se podívat, jak vypadá žebříček hitparády s datem 23. července. A koukneme se na místo 15. Tam už čeká Mike D, jeden z členů legendárních Beastie Boys, a jeho skladba True Colors, kterou chystá i na svoji solovku, která bude na konci srpna, bude se jmenovat Thank You. Jinak už to třetí single. No a asi víte, že v jeho kapele Mike D zaměstnal své 2 syny. True Colors, Mike D, 15. místo.
1: Přistupte blíže, právě se začíná.
2: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři, hadí žena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350 a jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
3: Co je tohle za cirkus?
1: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

Toto bylo 15. místo. Mike D a věc s názvem True Colors, zatím 4 týdny v hitparádě Rádia 1. No a z těch 5 novinek, které postoupily z minula, je tady první. Na místě 14. je to synthpopové duo ze Spojených států Boy Harsher, partnerská dvojice vokalistka Jay Matthews a producent Augustus Muller. Boy Harsher jsou tady se skladbou Jeans, je to jejich nový track po 4 letech.

No a po Boy Harsher, novinky z minula, se dostáváme k projektu Deva Hynese, také z Spojených států a z Texasu. Skladba S-Sex Honey MP3 je v hitparádě už 5 týdnů, nyní místo 13.

0: Na Rádiu 1 doznívá skladba Essex Honey MP3 od projektu Blood Orange. Zatím 5 týdnů žebříčku, no a následovat budou Eels a potom si dáme ještě Overmonou na 11. místě.
1: Ergot, chlapi zazerajou mrtvýho muže.
2: Hej, hospodo!
1: A sakra, Calamity Jane si přišla pro Honcoláka.
2: Jedno Honcoláka!
3: Už se tu nesem, madam.
2: Kašlu tě na tvý patoky, srabe. Já chci Lomcováka!
3: Promiňte, ale tohle je největší Lomcovák ze všech Lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
2: Nevidíš se do pusy, Jacku. Největší Lomcovák ze všech Lomcováků je Rádio 1.

Tak slyšeli jste Over Mono a skladbu Lock Up, velští bratři. Letos budou vystupovat na pop mese, asi už tam předvedou spoustu věcí z jejich desky s názvem Devotion, která vyjde 7. srpna, což se vlastně kryje, téměř kryje s festivalem. No a tohle to bylo asi poslední zastaveníčko této skladby v hitparádě, protože 7 týdnů. No a následují Jungle na místě 10. The Wave.

Tak tohle to byly Jungle. Zatím 6 týdnů v hitparádě, 14. srpna mi vyjde 5. album s názvem Sunshine. Zatím vyšly 2 singly a vy jste poslouchali jeden z nich, The Wave. Jinak posloucháte Rádio 1 a konkrétně hitparádu, a to buď ve čtvrteční premiéře, anebo nedělní repríze. Máme tady 9. místo. Jedna z novinek z minulého kola, a to legendární japonský DJ Crush. Jeho skladbu I Woke Up Feeling Fuzz opestřila nebo přímo ozdobila africká MC Yala. A jinak 25. října bude DJ Crush zhruba plus minus po roce opět hrát v Lucerna Music Baru. 9. místo DJ Crush I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Yala.

Tohle to byl DJ Crush, skladba I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Jela, novinka z minulého kola, no a teď už další novinka postupující. Tentokrát jsou to londýnští art rockeři čtveřice Django Django. Minulý týden jsme nasadili skladbu Cameos, na podzim i oni budou vydávat novou už v pořadí svoji šestou desku.

Posloucháte Rádio 1, toto byly Django Django a seřadili se nám tady vlastně tři novinky za sebou. Předtím to byl DJ Crash, teďka tedy skladba Cameos od Django Django. No a další novinkou, která postoupila z minula, tak to je track s názvem Lost Boys. Napsala ho americká zpěvačka Phoebe Bridgers, jedna ze tří paní, kteří tvoří kapelu Boy Genius. No a tahle ta skladba Lost Boys předznamenává i srpnovou novou desku právě Phoebe Bridgers, která se bude jmenovat Lost Weekend. Z novinky na místo sedmé.

Máme za sebou vlastně tři seřazené novinky a celkem už čtyři novinky, které postoupily z minulého kola. To znamená, že nás ještě jedna čeká a bude někdy mezi šestým a prvním místem. Protože na sedmém místě byla Phoebe Bridgers a skladba Lost Boys. No, co nám to utíká? Šestka, tak to bude spolupráce dvou starých známých, Imogen Heap a Johna Hopkinse. Taneční lahůdka s názvem Reckoning, zatím dva týdny v hitparádě.

Tak ale překrásná, poklidná věc, samozřejmě s úžasným hlasem Imogen Heap, je on Johna Hopkinse, skladba Reckoning, aktuálně na 6. místě hitparády Rádia 1. No a teď už se dostáváme k Acid Arab. 6 týdnů už je tady skladba Jasmin Alsham a jinak v červnu jim vyšlo nové album 5.

Na Rádiu 1 dohrál Acid Rap a už se chystají Interpol v hitparádě na čtvrtém místě. Chystají nový materiál, nová deska se bude jmenovat stejně jako následující skladba This Mirror Weighs a Ton.

0: born to shoot this little man as he had no need of this never written of me right with all the rest. Now, it him the kites of all you. And I
1: over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack.
2: Tak máme za sebou čtvrté místo Interpol a This Mirror Weighs a Ton. No a než si dáme na třetí místě Boards of Canada, tak ještě pár shrnutí a informací. Z hit parády nám vypadly RH Trap, Tropics, Inner Life, Mint Julep a Black Marble. Pět skladeb z žebříčku a ty nahradilo pět skladeb z novinek z minulého kola. Máme tady také výherce tohoto kola, tři vylosovaní hlasující obdří lístky na festival s názvem Wi-Fi Čven na poli. Ten se koná od 28. do 29. srpna v areálu Pole designu v Bílovicích. Vystoupí zde například Midi Lidi, Prago Union či Iva Bytová. A tady jsou výherci Markéta Musilová, Radek Albert Čejpa a Martin Vanžura. Gratulace, svoje jméno naleznete také na webu Hitparády. A samozřejmě by k vám měl dorazit e-mail s instrukcemi, jak se na festival legálně s výhraným lístkem dostanete. Ještě připomenu, že Hitparádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek a v neděli. A jak bývá dobrým zvykem, tak i dnes si dáme nějakou retro skladbu. A nedávno jsem si dával celé album s názvem Hooray for Boobies od The Bloodhound Gang. No a tak jsem si říkal, že nějakou tu skladbu z téhleté hity nabité desky vám pustím jako vzpomínku na rok 1999 a zvítězila skladba Hell Yeah. Tady jsou The Bloodhound Gang.
3: All right, girls, we've got another story for you now. We want to introduce to you another friend of the bike.

Skotské duo Boards of Canada vydala v květnu album s názvem Inferno. Jednou z ukázek z tohoto alba je skladba Father and Son, aktuálně na třetím místě hitparády.

místo obsadil Simon Green. Jeho nová deska Distance in Static vyjde v září. Me and You, dnešní místo druhé.

Tolik tedy Bonobo, Me and You, minulé první místo, nyní tedy místo druhé. Zatím třetí týden v hitparádě, no a komu že Simon Green to místo uvolnil? Tak jedné z novinek z minulého kola, a to konkrétně PJ Harvey. Tahle ta zpěvačka složila hold vytrvalecké vesmírné sondě Voyager a stejnomenný song je právě na místě prvním. Jinak je to vlastně song, který je použitý taky v pořadu profesora Briana Coxe, známého fyzika, který i v Praze na podzim bude mít zastávku se svojí přednáškou. Voyager, Paulie Jean Harvey, místo první v hitparádě Rádia 1.

Překrásná věc s názvem Voyager, PJ Harvey, novinka z minula a první místo hitparády Rádia 1 pro tento týden. No a my si už za malou chvilku dáme rekapitulaci dnešního pořadu, abyste věděli, komuže můžete posílat celý týden hlasy právě teď.

0: A to je Radio 1.
1: Respektive... Ty hlasy můžete posílat až ve 22 hodin, kdy začne hlasování. Novinky, Ada Lia a skladba Copycat. Tohle jsou Dinosaur Junior, Several Got Away, novinka druhá. Hráli jsme si taky Lily Juniper a její věc Way to Love.

a nově nominované věci nám uzavřel projekt This is Lorelei s písní Billy Came Back. Patnácté místo v žebříčku je Mike D a jeho skladba True Colors. Čtrnácté místo obsadila dvojice Boy Harsher. Tohle americké synthpopové sdružení dvou zpřízněných partnerů je v hitparádě na 14. místě se skladbou Jeans. Třináctka, Blood Orange, Essex, Honey MP3.

Deváté místo DJ Crush, I Woke Up Feeling Fuzz featuring MC Jala. Také ho budete mít možnost vidět v Praze v říjnu. Django Django a Cameos. Osmé místo, novinka z minula. A na sedmičku se vyšplhala také novinka z minula, Phoebe Bridgers, Lost Boys. No a šestka dnes patří Johnu Hopkinsovi a Imogen Heap v skladbě Reckoning. Páté místo Acid Rap, Jasmine Alsham. Čtyřka Interpol, This Mirror Weighs a Ton. A na třetím místě jsou Boards of Canada, Father and Son. Druhé místo, Bonobo, Me and You. Minulý týden byl na jedničce, no ale vyřadila ho PJ Harvey ze skladbou Voyager, kterouž to prohlašuji vítězkou dnešního pořadu. A vzhledem k tomu, že nemám víc, co bych vám řekl, tak se s vámi loučím do příštího týdne. Pokud posloucháte ve čtvrtek, tak následuje pořad Sleep Clubbing. Mějte se hezky a užívejte léto.

0: Reklama Rádia 1.
1: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Reklama na Radio 1.
6: Pjatník uvádí
7: zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Třetí den letní filmové školy nabízí zájemcům opět našlapaný program. V malém sále kulturního domu je například připravena lekce filmu Sramata Tulaisi, což je senegalsko-francouzská tvůrkyně. Ta je letos na filmovce zástupkyní už loni nakousnuté sekce věnované africké kinematografii. Řeč bude o jejím celovečerním debutu Banel a Adama, ale i o jejich krátkých filmech nebo mezinárodních scénaristických spolupracích. Ve stanu nové reality je připravena společensky mimořádně aktuální debata o ideálu krásy, tlaku na vzhled a svobodě. Žijeme obklopeni požadavky na to, jak by mělo naše tělo vypadat, jaké má mít rozměry a křivky. Tlak je obrovský a je snadné začít upřednostňovat vzhled před zdravím. Jak si udržet rovnováhu ve společnosti, kde je krása imperativem? O tom bude řeč s umělkyní Ridinou Ahmedovou a psycholožkou a psychoterapeutkou Terezou Makovou. Letošní filmová škola se věnuje také retrospektivě známého režiséra Michelangela Antonioniho, který nás učil dívat se na svět jinak, s noblesou a melancholií. Jeho filmy jsou plné mizení, neuskutečněných setkání, prázdných míst a těžko uchopitelných dějů. Jsou úzce spjaty s politickými a společenskými změnami 20. století. Aktuální retrospektiva mapuje jeho tvorbu z 50. až 70. let minulého století. V neděli filmovka v kině Hvězda promítá snímek Červená pustina, tedy Antonioniho první barevný počin. V průběhu nedělního programu se letní filmová škola věnuje i trochu kontroverznímu tématu životopisných filmů. S těmi se za poslední léta doslova roztrhl pytel. Řeč je o Kafkovi, Zátopkovi, Myslivečkovi. O tom, jestli jsou tyto filmy trendem nebo naopak nutností, přijeli do Uherského Hradiště diskutovat Marek Epstein, Jiří Havelka, Josef Trojan nebo Slávek Horák. Neděle je posledním dnem, kdy se v programu objevuje herec Jiří Lábus. Ve stanu LFŠ je jeho lekce filmu. Diváci se tak mohou dotazovat na vše, co je zajímá. Moderovaná beseda vždy přinese řadu podrobností z pracovního i osobního života. V posledních letech na žádné filmové škole nechybí ani koncert klasické hudby a letošní ročník není výjimkou. Tentokrát se mohou potěšit zejména milovníci období baroka. V kostele svatého Františka Xaverského je pro ně totiž připraven koncert dvou těles. A to Czech Ensemble Barok a Silentium Ensemble. Program připomene 350. výročí úmrtí Adama Václava Michny z Otradovic. Bert and Friends. To je naopak hudební lahůdka pro ty, kteří si na klasickou hudbu příliš nepotrpí. Koncert v Kolejním nádvoří nabízí muzikanty aktuálně oceňované Andělem i Apolem. Tato hudební formace nepochybně patří k nejoriginálnějším zjevům českého popu. Více na lfs.cz. Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
8: Od 24. do 28. července na Rádiu 1
7: vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
0: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

To byla skvělá prázdninová záležitost, novinka z minulého týdne, věc, pod kterou je podepsaná berlínská dvojice Bukašejt. Na vlnách Rádia 1 vám pěknou neděli přeje Martin Gadžo.cz. Máme před sebou polední výpravu do všech hudeb světa. Dnes uslyšíte tuvinskou legendu hrdelního zpěvu, kapelu Hunhurtu. Zahrajeme si londýnskou afrojazzovou formaci Kokoroko, nebo si připomeneme romskou all-star kapelu Bengas, která 14. srpna na lodi Tajemství oslaví 25 let od svého prvního koncertu. Než se ke všem hudbám světa dostaneme, tak si dáme ještě jednu letní novinku, záležitost z minulého týdne. Nahrávka Fara pochází z povedené elektronické desky Kairos, která vyšla minulý pátek, a je pod ní podepsaný britský DJ a producent Ben Norris, na klubové scéně známý jako Flynn.

Pěkné, že jo? To byla nahrávka z ceněné letošní desky Masa, pod kterou je podepsaná zásadní postava dnešní africké hudební scény, malijská zpěvačka Fatoumata Diawara. Pokud patříte mezi posluchače, kteří si rádi najdou čas na poslech celého alba, tak neváhejte. Tahle věc se vám bude líbit od začátku do konce. Deska Masa je totiž jedna nádherně uvěřitelná, velice dospělá nahrávka. No, následující záležitost nás zavede do Londýna za afrojazzovou formací Kokoroko.

0: se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

To byla londýnská kapela Ezra Collective a single z jejich chystané desky, která by měla být teď v půlce září. Jak mám tuhle kapelu moc rád, tak se na to album opravdu hodně těším. Před chvílí mi volala Žovka Sladká, že kdy bude avizovaný rozhovor s muzikantem Milanem Migalem Horvátem z kapely Bengas. Bohužel dnešní plánovaný rozhovor bude nakonec až na začátku srpna. Termín se teprve domlouvá, přesný čas návštěvy ve studiu najdete na našem webu. Na koncert kapely Bengas 14. srpna na lodi Tajemství se podíváme za chviličku a fantastického Miguela si teď připomeneme v nahrávce Avilem.

A fantastický Milan, Miguel Horvát a kapela Bengas teď na Rádiu 1 ve skladbě Avilem. Následující nahrávka ta nám připomene chystanou návštěvu ve vysílání všech hudeb světa v neděli 23. srpna. Na povídání o romské muzice se zastaví skvělý muzikant a kamarád Tibor Žida. Jeho návštěvu si připomeneme nahrávkou Sivo Grastoro, kterou Tibor nahrál se svojí kapelou Láče Manuša.

Za další skladbou dnešních všech hudeb světa se vypravíme do střední Asie, na hranice západního Mongolska, do světa lidí, kteří velkou část svého života sedí na koních. Nahrávka nás zavede do tradičního prostředí pasteveckých kmenů, do světa alikvotního zpěvu za slavnou tuvínskou kapelou Hunhurtu. Letos na podzim, 30. října, se znovu ukážou v Praze.

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.

0: Posloucháte Rádio 1, hezké nedělní dopoledne, přeje Martin Gadžo.cz. Následující píseň mého dnešního vysílání nás zavede na palubu lodě Tajemství. V pátek 14. srpna tam oslaví 25 let od svého prvního koncertu respektovaná romská all-star kapela Bengas, po česky Čerti. A podle mě jsou Bengas jedni z nejlepších romských muzikantů, co tu máme. A my si je teď připomeneme nahrávkou Mamu Miri.
1: Zibibip tip, stavat, tibidip tip, ept, tavat, tibidip tip, jamou, jam, stavat,

0: blíže! Právě se začíná!
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky! Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu! Haligali a létající kačeři! Hadížena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350! A jako zlatý řep večera, opička Kiki! To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny!
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je

Je tady finále dnešních všech hudeb světa. Pokud se nic zvláštního nestane, tak se uslyšíme zase, myslím, druhou nebo třetí neděli v srpnu, takže do té doby se mějte pěkně, přeji hezké prázdniny, hezký prázdninový čas. No a v srpnu čus.

0: international trans global conglomerate of music.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší

0: sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Reklama na Radio 1.

Hola, hola, přeji vám krásné poledne. Od mikrofonu Rádia 1 vás v tuto chvíli zdraví Tomáš Navar a následující 3 hodiny se budou dít všechno možné. Mám to takové eklektické, jako vždycky, jenom pro vaši informaci. Teď jsme poslouchali něco z oblasti deep dubstepu od projektu Subcare. To byla Head On, nová singlovka. No a teď si dáme, jako vždycky, ukázky něco, co mě crnklo do nosu z oblasti house music. Takže začínáme Joe a Play a potom přijde na řadu Enzo a Sit Down. Tohle je Rádio 1.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Tak jo, my jsme si trošku projeli nějaké klubové věci a teď si zase dáme pár skladeb z oblasti takových jakože slokar, hren a podobně. Nicméně pořád jsme Rádio 1, takže žádná komerce. Máme tady Ella Thompson novinku s názvem Dandelion a potom přijde na řadu novinka od The Avalanches, Blue Shadows a teď prozradím poté.

Posloucháte Rádio 1, tohle byla novinka od Ellie Thompson, Dandelion, a teď už jsou na řadě The Avalanches, kteří přicházejí s novinkou Blue Shadows, kde si zahostovala také Karen O.

0: Dokonalé vybroušení diamanty.
1: Vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...
3: Tak tohle je stále Radio 1, my jsme poslouchali takovou starší věc od Stereolab s názvem Diagonals a teď už nás čekají dvě skladby, které jsou spojené s festivalem Popmese, na který vás určitě srdečně zvu, sám se tam chystám, moc se na něj těším. Velodrom, vynikající zvláštní Genius Loci místo v Brně, vítá tenhle ten festival třídenní od 6. do 8. srpna, čtvrtek, pátek, sobota. No a už jsem hrál hodně interpretů, kteří se tam vystoupí letos za ty dva týdny a dneska přichází na řadu projekt z Brooklynu, spojení synthpopu a postpunku Nation of Language. My si teď pustíme věc s názvem On Division Street a po ní přijdou jedna z headlinerů dalších tohle festivalu Inchtrcendenový Bauten a Haus der Liege Epilog. Tohle je Rádio 1.

0: Schuss.
1: Tak tolik Entschürzende Neubauten na Rádiu 1, s tím samozřejmě, že se tady bavíme o festivalu Popmese, který už za dva týdny odstartuje ve čtvrtek 4. a 6. srpna. Se to celé bude odehrávat na velodromu v Brně a potkáte tam od industriálu po techno až po šanzon a určitě tam objevíte i spoustu muziky, o které jste doposud neměli ani páru, že existuje. Tolik k tomu, no a teď už se asi posuneme kousek dál a mám tady další novinku. Překvapilo mě, že Goldie opět ukázal svoji vlídnější tvář. Vydal novou novinku s názvem Jungle Days před dvěmi dny. Má tam příjemný hlas od zpěvačky Natalie Williams. Tak se na to jdeme podívat.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak jo, jsme se v éteru následující dvě věci. Teda se trošku hiphopa do životu, trošku jsem ovlivněná tím, že jsem před týdnem potkal v klubu Na dráze, což je takový krásný špinavý klub v Brně, kde moc rád chodím, seděl s nějakým klukem, pak si s něho vyklubal, že je to Tough Rob. A kecali jsme samozřejmě o všem možném a také o muzice a kecali jsme také o Dilated People a o Wu-Tang Clanu, takže se z toho nějak vyklubilo, že se mi do playlistu připletly tady tyhle dvě kapely. Takže první věc, co uslyšíme, se jmenuje Heavy Rotation, jo, Dilated People, a pak přijde Duck Season od Wu-Tang Clanu a potom přijdou na řadu reklamky, no a potom další pokračování pořadu abstraktní hudbě Technopořádek, kde si pustíme tři novinky z oblasti techna, které za posledních týden, dva se objevily na scéně. No a pokud budete mít chtít něco říct, nějaký feedback, nebo budete mít nějaký požadavek, cokoliv, tak můžete využít chatu Rádia 1, který objevíte na stránkách Rádia 1 www.radio1.cz. No a my už teď jdeme teda na tu muziku. Dilated People, Heavy Rotation.
2: Gotta bring no ice.

0: How dare you rebuild the Wu-Tang Clan against me? For that, you're gonna die.
1: I may not be the one to stop you, but somebody will very soon. Also, the Wu-Tang Clan will rise again. There are many of us, all working for the good of the Wu-Tang.
2: Reklama Rádia 1.
3: Nymburk vás zve na 1. srpna od 13 hodin na oblíbený hudební festival Přístavní slavnost. V parku pod hradbami propukne audiovizuální zážitek plný pohanských tanců, tajemných rituálů kapely Delorein a dalších. Přijďte na bohatý program, vstup zdarma, více na webu a sítích Nymburského kulturního centra. Těšíme se na vás.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Reklama na Radio 1.
7: Tak je to tady, máme tady další pořádek, malý pořad o abstraktní hudbě, technopořádek s pořadovým číslem 64, první skladba Lorcan Kelly a jeho Through Away a je to Safe Space Recording, vyšlo to na albu Dub Space Volume 1 17. července, tedy poměrně nedávno a je to vlastně člověk, který proskoumám a tak trošku prostředí Detroitu, tak schválně, jestli i vy v tom identifikujete nějaké to Detroit techno. Tady to je Lorcan Kelly, Throw Away.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte Technopořádek číslo 60, kolikže to? 4, 64. Tohle byl Lorcan Kelly a jeho Throwaway, skladba, kterou přispěl na album Dub Spaces Volume 2 na značce Safe Space. A ono to byla i taková spaceová muzika, řekl bych, aspoň minimálně ta půlka, která byla těma klávesama, tím spacem protchnutá, jinak ten spodek byl docela příjemný basový techno. Každopádně teď máme na řadě číslo 2 skladbu a tu má na svědomí nikdo jiný než Ackerman a není to ten Ackerman, ten bachař z Červeného trpaslíka, který o sobě tvrdil, že je nejoblíbenější bachař ve vězení, ale je to technoproducent, který vydává také na značce Safe Space Recording a také udělal skladbu právě pro tu samou kompilaci. No a čím to přispěl? Přispěl skladbou, která se jmenuje The Advance in the Business World. No a jdeme na to. A pokud byste samozřejmě chtěli ještě, nebo měli nějaké tipy k technopořádku, tak využijte, když tak, chat Rádia 1 na stránkách Rádia 1.

0: advance in the business world, irrelevant.
1: To advance in the business world od Ackermana, číslo 2 v pořádku, v technopořádku číslo 64 pořadu abstraktní hudbě, neboli o technu. Ackerman je mimochodem nejenom DJ a producent ze Stuttgartu, ale také právě šéfem tohohle labelu Safe Space, odkud kompilace Dub Space Volume 2 pochází. No a teď už máme před sebou třetí věc z technopořádku a to je, ta se jmenuje Mirage Dub, vyšla na značce Sublunar a autorem je Clotter, ten vydal tuhle věc na EPčku One Touch a my si teď do ní rovnou pustíme.

Tak poslouchte Rádio 1, my máme za sebou další pokračování pořadu abstraktní hudby Technopořádek. Tentokrát to bylo s pořadovým číslem 64 a máme za sebou spíše takové abstraktně, spíše takové nemoc ostrý věci, spíš takové vyspejslí a takhle to prostě nějak za poslední týden, dva vyšlo, co jsem tak sledoval, poslední releasy z oblasti technomuziky. Nicméně, teď si zase posuneme kousek dál k více oduševnělejší hudbě. Přímo pustíme si přímo věc s názvem Soulus, což je taková příjemná vzpomínka na kapelu, která tady v 90. letech často koncertovala a říkala si Loop Guru.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit čerstvé novinky v Hitparádě Rádia 1. Na úvod je tady elektropopový track Copycat od Alexandry Levy, která si říká Ada Lia. Legendární trio Dinosaur Junior oznámilo už svoje 13. album, které vyjde na konci srpna. Hrajeme si skladbu Several Got Away. Jako třetí novinku tady máme velmi sympatickou britskou zpěvačku a skladatelku Lily Juniper, Way to Love. Švýcarská superkapela Virage Zero chystá také novou desku, respektive bude to jejich debut. L'Arme de Fer, novinka čtvrtá. A na závěr tady máme projekt Nate'a Amose s názvem This is Lorelei a věc Billy Came Back. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží nové CDčko Místa krajiny od hudebnice Terezy Richtrové.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
3: Posloucháte Rádio 1 a nastává další chvíle pro vzpomínkovou skladbu. Tentokrát to bude Nicolette a věc No Government, což je nejenom fajn muzika, ale a vzpomínka na 90. léta opět, jak jinak, že jo. Tak také na vynikající text, který mi dost, řekl bych, no, pořád se mi líbí, je to nadčasová věc a pokud máte taky nějakou písničku, která má text, který výrazně nějakým způsobem ovlivnil, ať už dobře či špatně život, klidně se svěřte a napište nám na Rádio 1 do třeba do chatu. Tak jo, tak tady to je Nicolette a potom nějaké další elektronické věci.

Tohle jsou Chemical Brothers, skladba Soon z alba Farther z roku 2010. No a my se teď podíváme ještě dál do historie, a to za The Charlatans, a máme před sebou skladbu The I Don't Want to See the Sights.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Desátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Dobržská brána. Ten je vytvořený na platformě Malé komorní události, situované do venkovského prostředí malé pošumavské vesničky Dobrž a letos vstupuje do svého 10. ročníku. Za uplynulá léta si vybudoval výjimečné postavení na české hudební scéně díky originálnímu propojení současného jazzu, improvizace, klasické hudby a world music. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, která vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Takto se na jednom pódiu setkají například norský pianista Helge Lien a česká trumpetistka Štěpánka Balcerová, japonská hráčka na koto Karin Nakagawa a rakouský trumpetista Simon Zechbauer, německý trumpetista Markus Stockhausen a česká pianistka Nicole Bóková, nebo finský akordeonista Kimmo Pohjonen a francouzský hráč na bicí a perkuse Cyril Atef. Dobržská brána vpouští do Pošumaví magickou hudbu ve dnech 14. a 15. srpna. Bližší informace a vstupenky na dobržskabrana.fest.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Dobržskou bránu najdete audioknihu Liz Moore Kdo se ztratí v lese, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Znovu použitelný, rychle schnoucí antibakteriální hadřík Kula Cloth na otírání moči. Konec kapesníčkům na cestách. Obchod na Letné či pod 7kg.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tak málem jsem to nestihl přiběhnout k mikrofonu, ale už jsem tady. My jsme poslouchali Archive, Love and Summer, další taková příjemná vzpomínková kapela na Archive, který jsme hodně poslouchali kdysi a hrali na Rádiu 1. I když tahle ta kapela je skvělá v tom, že pořád pokračuje a pořád její průce skvělá. Nicméně teď máme na řadě novinku, a to od londýnských undergroundových elektronických popařů, kteří si říkají Rip Magic. Ty mají před sebou nebo za sebou čerstvě vydaný single Light Over There. A co k tomu ještě říct? No snad, že možná znáte jako předskoukaný kapel, jako je třeba Tame Impala. No ale to jedno, tenhle ten single je skvělý, tak si ho pojďme poslechnout.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nymburk vás zve na 1. srpna od 13 hodin na oblíbený hudební festival Přístavní slavnost. V parku pod hradbami propukne audiovizuální zážitek plný pohanských tanců, tajemných rituálů kapely Delorein a dalších. Přijďte na bohatý program, vstup zdarma, více na webu a sítích Nymburského kulturního centra. Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008

No a opět tradičně jsou tady teď na řadě dvě ukázky z desek z vydání, které se dají charakterizovat jako UK Garage. Tahle novinka se jmenuje Checkpoint a je od Discanning a pak přijou na řadu Hyphen a jejich Special First. Tohle je Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1, jen neděle, kdo ví jakého července, asi 26. tuším. A my jsme poslouchali dvě ukázky z UK Garage produkce se věci, které vyšly, neřekl bych poslední týden, ale řekl bych někdy v posledním měsíci cca. Byly to projekty Hyphen a The Scanning. No a teď už je na řadě Omunit, starší věc s názvem Dark Sunrise, kde hostovala Tamara Blesa.

Tak a teď už opět tradičně na Rádu 1 vždycky věnu cca v tom dobu zase nějakým novým věcem z oblasti lámaných beatů a co mě teda potkalo? Potkalo mě projekt Kiwi a jejich novinka Svidlavin, no a neméně mě zaujali i Physics se svým Free Spirit, tak se na to pojďme podívat, schválně, co na to říkáte.

0: Drum and bassový pořad Shadow Box. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na Rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudbojem a Tukem.
1: Posloucháte Shadow Box na Rádiu 1.
2: Tak to je upoutávka na dnešní večer a ještě předtím jsem pustil nějaké dva své poslední objevy z oblasti lamaných beatů, tak to můžete brát také jako upoutávku. Rozhodně doporučuji Shadowbox, protože je to vynikající pořad a najde tam spoustu věcí, které jen tak nenajdete. A určitě je to i dobrá předehra před Josefovým setem, který na vás čeká každý nedělní večer a noc. Tak a teď už jsme zase u nějaké nové muziky. Máme tady novinku Truselina Archimboldi. No a autorem je kdo? Truselina.

0: Hasta la vista, baby.
1: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.

0: Dělejte si frekvenci 91,9 FM a vaše babeta se rázem promění v Harley Davidson.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
2: No a další fantazii máme před sebou, jmenuje se Amber a je od Maddie Ashman a je to jedna z posledních novinek této hodiny.

0: panáku, blbec, pitomec. Sám říká, že to vůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
3: Rům. Inhaluje. Inhaluje Radio 1.
4: První album od projektu Spooky se jmenuje Gargantuan. Vyšlo to někdy začátkem 90. let a zajímavostí na tom je, že se mi to stále hodně, hodně líbí. Ta album je prostě úžasné a tady je jeden z důvodů, proč mám tento názor. Jmenuje se Little Bullet Part 1.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
1: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.
3: Tak a co tady máme dále? All India Radio. Není to úplná novinka, ale nějak jsem na to dostal chuť. Takže teď na Rádiu 1 nás čeká jejich věc s názvem For Free.

Posloucháte Rádio 1, no a v tuhleto chvíli už se od mikrofonu pomalu loučí Tomáš Navar, bylo mi s vámi dobře, každopádně se budu těšit zase ne za 14 dní, ale za měsíc, poněvadž za 14 dní budu vyspávat festival Popmese, který se právě uskuteční za cca 2 týdny od čtvrtku do soboty a rozhodně si míním užít i ten sobotní večer až do rána. Takže bych asi tady z Brna, kdybych tady dorazil, tak bych byl asi úplně, ale úplně hotový. Takže za měsíc se budu o to více těšit a samozřejmě i snažit vybrat tu nejlepší muziku a v tuto chvíli samozřejmě vám mohu doporučit sam poslech skvělého hudebního vkusu a setu od Jany Kománkova, která za chvíli dorazí. Potom se můžete těšit od 18. hodiny do 20. hodiny na pořad o lámaných bítech Shadowbox, o kterém tady byla řeč před chvíli. No a samozřejmě večer patří Josefovi Sedloňovi a to už byste si určitě neměli nechat ujít. Takže se mějte krásně a já se s váma loučím dvěma skladbama. První z nich se jmenuje Honey in the Rock je od Alabama Free, mých velmi velkých oblíbenců a potom přijdu na řadu Uncle and Answer s Big in Japan. Tak jo, tak za ten měsíc čau čau a opatrujte se,

Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz

0: Hasta la vista, baby.
1: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.
2: Dobré odpoledne, posloucháte Rádio 1, úplně nevím, jestli chcete mít doma Ameriku, ale máte doma zvuk Rádia 1, pokud jste zrovna doma. Případně vás zdravím tam, kde zrovna posloucháte, budu tady zhruba do 6 a pustíme si The Pastels.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s Noir Film Festivalem. 14. ročník nezaměnitelné žánrové přehlídky filmů Noir se letos uskuteční na Hradě a v podhradí českého Šternberka, kam se vrací po roce v rámci střídání dvou hradů z Křivoklátu. Nabídne na 56 filmových projekcí, zejména klasických detektivek a dramat, ve čtyřech historických sálech, na jinak soukromém horním nádvoří a v kině Sokol pod Hradem. Těšit se můžete mimo jiné na britský noir, soukromé očko Phila Marlowa a slavnou Marilyn Monroe v netradiční roli. Festival trvá od 19. do 22. srpna. Více informací na noirfilmfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou víkendových pasů na Noir Film Festival najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Terry Pratchett Obléknu si půlnoc. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Knihu Ripley podzemí. Pokračování příběhu okouzlujícího psychopata, ve kterém se kolotoč lží a zločinu znovu roztáčí. Vydává Slovart.cz. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tak a Spáhok. A vzhledem k tomu, že zemřel pan Knížák, tak bychom si mohli pustit věc, která byla svého času strašně zásadní pro spoustu lidí, byť se o tom nás tak moc neví. Broken Music. Svého času průkopnická záležitost, kdy používal gramofony a různě poškozené desky a různé pazvuky tím vytvářel, což pak později spousta tamtejblistů ocenila.

takovou hudbu dělal Milan Knížák v 70. letech. Budiš mu země lehká. Pustíme si Sonic Youth In and Out.

Tolik překrásně smutná skladba Inside původního Joy Division. Tohle je letošní cover Kramera a Thirst Namura. Celkem čerstvá věc The Northwest, skladba

0: Kamarádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Reklama na Radio 1.
5: Pjatník uvádí
6: zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Třetí den letní filmové školy nabízí zájemcům opět našlapaný program. V malém sále kulturního domu je například připravena lekce filmu Sramata Tulaisi, což je senegalsko-francouzská tvůrkyně. Ta je letos na filmovce zástupkyní už loni nakousnuté sekce věnované africké kinematografii. Řeč bude o jejím celovečerním debutu Banel a Adama, ale i o jejich krátkých filmech nebo mezinárodních scénaristických spolupracích. Ve stanu nové reality je připravena společensky mimořádně aktuální debata o ideálu krásy, tlaku na vzhled a svobodě. Žijeme obklopeni požadavky na to, jak by mělo naše tělo vypadat, jaké má mít rozměry a křivky. Tlak je obrovský a je snadné začít upřednostňovat vzhled před zdravím. Jak si udržet rovnováhu ve společnosti, kde je krása imperativem? O tom bude řeč s umělkyní Ridinou Ahmedovou a psycholožkou a psychoterapeutkou Terezou Makovou. Letošní filmová škola se věnuje také retrospektivě známého režiséra Michelangela Antonioniho, který nás učil dívat se na svět jinak, s noblesou a melancholií. Jeho filmy jsou plné mizení, neuskutečněných setkání, prázdných míst a těžko uchopitelných dějů. Jsou úzce spjaty s politickými a společenskými změnami 20. století. Aktuální retrospektiva mapuje jeho tvorbu z 50. až 70. let minulého století. V neděli filmovka v kině Hvězda promítá snímek Červená pustina, tedy Antonioniho první barevný počin. V průběhu nedělního programu se letní filmová škola věnuje i trochu kontroverznímu tématu životopisných filmů. S těmi se za poslední léta doslova roztrhl pytel. Řeč je o Kafkovi, Zátopkovi, Myslivečkovi. O tom, jestli jsou tyto filmy trendem nebo naopak nutností, přijeli do Uherského Hradiště diskutovat Marek Epstein, Jiří Havelka, Josef Trojan nebo Slávek Horák. Neděle je posledním dnem, kdy se v programu objevuje herec Jiří Lábus. Ve stanu LFŠ je jeho lekce filmu. Diváci se tak mohou dotazovat na vše, co je zajímá. Moderovaná beseda vždy přinese řadu podrobností z pracovního i osobního života. V posledních letech na žádné filmové škole nechybí ani koncert klasické hudby a letošní ročník není výjimkou. Tentokrát se mohou potěšit zejména milovníci období baroka. V kostele svatého Františka Xaverského je pro ně totiž připraven koncert dvou těles. A to Czech Ensemble Barok a

0: Silentium Ensemble. Program připomene 350. výročí úmrtí Adama Václava Michny z Otradovic. Bert and Friends. To je naopak hudební lahůdka pro ty, kteří si na klasickou hudbu příliš nepotrpí. Koncert v Kolejním nádvoří nabízí muzikanty aktuálně oceňované Andělem i Apolem. Tato hudební formace nepochybně patří k nejoriginálnějším zjevům českého popu. Více na lfs.cz.
1: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti.
0: Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
2: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz.

Tarek Beck, Rental Car v remixu Johna Kinga. Jeden z našich kolegů mi tohle říkal, že hrajou čím dál tím divnější věci. A já myslím, že jsou divný pořád. Pustíme si I Transcend the Neighbor, ten Am Landwehr Kanál.

Je to tak, je čas na kulturní servis, je neděle a začínáme od festivalu. Czech Ukulele Festival, poslední ročník v Unětickém pivovaru v Unětících u Prahy. Letní filmová škola v Uherském Hradišti a Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Pak tady jsou filmy v Edison Film Hubu, 18.30 Sex a smrt v kempu Miasma, 21.15 Posedlost. Kino pilotů v 18 Drobná nehoda, 20.30 Odyssea, letní kino Gabriel, 21.15 klasický film Snídaně u Tiffanyho. Kino Labačov 18.30 Mák a 20.30 Zrozen z temnoty. Kino Ucer na 18.15 Sia Nostalgic for the Present a kino Přítomnost 20.30 Audience. Pak tu máme galerie Tereziánské křídlo Pražského hradu Czech Nature Photo, galerie středu českého kraje Melcelkince Hilmar 1968 až 78, Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let. V DOXu výstava Hit by News v galerii hlavní města Prahy na zámku Troja, Labyrint krajina vnitřního bloudění. V Rosokách u Prahy ve Středočeském muzeu Trnkova zahrada 2 v Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, Kunzale Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza, symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Kostka, Borse Schlerins, Spectre in the Veg. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers of Delay Spring. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů, Artoto galerie v Ohaném mlýně, Timo Bude. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích bienále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Rita v Lounech, František Kincel Tromo, Pražský hrad jízdárna, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, Michal Sinek, After Image, galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign, Trafogalerie Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, fragmenty Dnes, světla noci, v kole 1 v Řeznici Jaromír 99, Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle, studio Prona v Lounech, Human Nature, chemistry galerie Tomáš Jito a Tomáš Němec a Václav Misař Joad Vive, studio Prám Amy, Psyche a Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. Koncerty a tančíny v Jazzu Club 8, Daniel Bulatkin, International Quartet a v Rock Café od 7 Love Bites. Na Rádio 1 v 6 Shadowbox a v 8 novinky na alternativní scéně uvádí Josef Sedloni. A když máme tu neděli, tady je Kurt Cobain, Sunday Roast.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Lenka. Lady with your pockets full of sand.
1: To byl projekt Lusberg a jeho frontman má teďka kapelu Hobnobs, kterou můžete znát ze Sleep Clubbingu. Tady je

0: Love is all pain, to bylo The Wife. Posloucháte Rádio 1. Čekají nás třeba Space Africa nebo Arab Step.
1: Reklama Rádia 1. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost.

Další nová věc, protože dneska se jenom docela dost nových věcí. Nespete malové a album, na kterém je tahle lehce rozvláčná, ale hezká skladba jménem Berlin Orbit.

Walk, jako vždycky najdete seznam originálních skladeb na Radio1.cz vedle mě na DJ a teď si dáme staré, skvělé Velvet Underground.

0: Zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Od 24. do 28. července na Rádiu 1, vždy v 11 a v 16 hodin v repríze.
1: Partnerem zpravodajství z letní filmové školy v Uherském Hradišti je Pjatník. Expert na společenské hry pro děti i dospělé. Pjatník.cz

0: Tolik dry cleaning ode mě ještě zhruba 20 minut různých písniček, třeba od Poreč Radio, Birds of Canada a dalších. Díky za vaše dnešní vzkazy v našem četovacím okénku a naslyšenou příští čtvrtek, pokud se do té doby nevyhne nějaký záskok.
1: Vyberte si políčko.
2: Poprosím, C jako cirkulárka.
1: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
2: To nevím.
1: Jane, chcete odpovědět?
3: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
2: Já to vím.

0: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
1: Právě míjíš hrad a motor pod tebou těše přede. Dnes si ale spokojeně zapředeš i ty, protože tohle elektrokolo si koupil o 30% levněji. V InSportline na tebe čeká výprodej elektrokol se slevou až 30%. Vyber si to své i s 3letou zárukou zdarma na InSportline.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Reklama na Radio 1.
4: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak můžu říct... Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
2: No, jako... A jako, že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá. Ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle. Něco takového.
1: Tak tam naše koza... Ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
2: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
2: tak
1: to bude, jo a jo, to...
2: Jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom.
1: Aha,
2: takhle, jo?
1: No, tak... Jak, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak, to je všechno. Slaps, slaps, slaps, slaps, slaps, slaps, slaps.

18:05 je tady po 14 dnech další vydání pravidelného pořadu Shadowbox. Pořád zaměřený na drumbassové novinky. A ani tomu dnes nebude jinak. Od mikrofonu už vás tuhle chvíli zdraví Honza. My jsme hned v úvodu začali skvělou věcí, kterou má na svědomí hodně známý producent Foutek, skladba 30 Seconds Out. Jeho novinka pro label Remote.

No a po Foltekovi je tady další novinka, ukázka z desky, kterou vydává Kid Drama. My si hrajeme skladbu Right Now, na které spolupracoval s Goldím. Jeho album vychází na značce Metalheads.

No a s další novinkou se přihlásil také Goldie se skladbou Jungle Days, na které spolupracoval s Natalie Williams.

pod námi už label Shogun Audio a producent Revel. Producent Fonz a skladba Revel. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

Posloucháte pořád Shadow Box. My jsme si hráli producenta Velocity skladbu Sunny Side Up. Poté to byl také oblíbený producent Dunk s novinkou Boosty, kterou najdete na značce Influence Records. A konečně pod námi už také novinka od Veridity Operate, skladba Out of the Blue. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

Tohle už je novinka od producenta Melinky, na které spolupracoval s DKZem. My si hrajeme skladbu Spiraling Out, kterou zremixoval také Melinky právě. Tuhle věc najdete na novém EP, které dostalo název Herod Up a věc vyšla na značce Focus.

Dohrál nám nový Benny L, na kterém se podílel také zpěvák Cleveland od Kiss, skladba Metamorphs. Najdete na značce Metalheads a tohle už pod námi nový High Contrast, skladba Around Me.

No a za malou chvilku také aktuální single od London Electric City, skladba Hoverfly, kterou vydal neznáce Fast Soul Music. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise

A před námi ještě několik novinek. Tohle jsou Minor Forms, předtím také Serial, skladba Into You. Čekají nás QZB nebo novinka od Makota a Need for Mirrors. Jinak my se druhé půlce této hodiny ještě jednou zazpomínáme na skvělého nizozemského producenta a DJ Lensmana. Tentokrát si nebudeme hrát jen jeho tracky, ale pustíme si set

0: Drum and bassový pořad Shadow Box. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na Rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudbojem a Tukem.
1: Posloucháte Shadow Box na Rádiu 1.
2: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Blue Chesterfield a skladba Angels. Druhá novinka, Talero a věc nazvaná Caterpillar.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s názvem Bučení. Ten se koná od 31. července do 1. srpna na platformě Přespolní v Lubné u Poličky a vystoupí tam například Eggmeat, Baby Doom nebo Oliver Thor a Agelos Paitakis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
2: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá. Ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle. Něco takový.
1: Tak tam naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
2: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
2: tak
1: to bude, jo a jo, to
2: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom,
1: aha,
2: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1, jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak to je všechno.

States, independent. You will reach goal.

Takže posloucháte pravidelné novinky na alternativní scéně. Dozněl nám už předtím, to byl Guy J, také projekt Narashima ze značky Outlier, tohle vydavatelství, které ostatně založil právě Bonobo. Jinak předtím také třeba Agoria a další, jo, tentokrát remix pro něj od Henrika Schwarze. Zněl ale také americký projekt Heaven, tato novinka, která se objevila právě na značce Sapiens teďka také tenhle týden. No a také zněl třeba Sam Goku na svém novém EPčku, které ostatně jsme si tady představovali od něj ještě před pár týdny jiné. To bylo tentokrát EPčko s názvem Interrelation v ukázce Leichte Glocken, co vydařená věcička, také Anne O'Donovan z Koba Astral Interference, jeho nového EP Exhale, které vyšlo před pár týdny. Ale zněla také americká hudebnice Deep Sea Diver, která se navrací na značce Sapop novou věcí Teardrop. No a zněl také DJ Koze remix pro Paul Valentina, který ostatně chystá své EP Offsend vydat, co nevidět. No a také jsme se podívali na značku Souven za ukrajinskou producentkou The Lena, konkrétně skladba to byla Amazonka. No a já ještě můžu doplnit, že v úvodu zněl třeba projekt Ellie Nissen, producent z australské značky Balance na novém EPčku Empty Sky v titulní nahrávce a také Living Laurel značky Anjuna Deep v jeho novém singlu Another Good Start, či také přímá kytarová partička The Clittons na svém už druhém singlu za léto, tentokrát s názvem Taxi. No ale my už se teďka už vydáme za další novinkou a to bude teďka slovenský producent Blame Your Jeans a skladba The Time Was Never Right. Je celé jeho nový počin, který vydal teďka přes svůj Bandcamp tenhle týden. Teď už tenhle ten slovenský talent Blame Your Jeans. A vy posloucháte novinky na alternativní scéně.

Tolik producent, který se inspiruje hodně lámanými beaty na poli elektroniky, bratislavský počin Blame Your Jeans a novinka, která se objevila teďka s názvem The Time Was Never Right. Čas nikdy není správný, každopádně slovenský talent, který ho tady už znáte docela delší dobu. No a před námi už je tady také se tenhle ten pro indie rockový počin od berlínské zpěvačky a textařky, která si říká Tala, která vydala tenhle ten nový track Bad Enough teďka v pátek pod hlavičkou vydavatelství právě Effortless Audio. No a tady je už tato sympatická indie kytarová věc Bad Enough, Tala. I kinda like that you're in it.

Tak to byla Tala a Bad Enough, ten krátký, ale výstižný singlíček s názvem Bad Enough. No a před námi je už projekt Zanaip, který chystá na značce Technicolor tomto sublabelu InjaTune vydat EP Kennel View. A tohle pár týdnů stará záležitost Bangalore featuring Surya Sen, Zanaip.

Tak tolik novinka ze značky Technicolor, skladba s názvem Bangalhor a jinak tato novinka, jak jsem řekl, od projektu Zanaip, tato newyorské producentky, která chystá také EP, nejde na právě chystaném EP Kennel View, už myslím, že příští měsíc. No ale teď už pojďme za dalším výborným projektem, nebo spíš producentem, Marley Carroll, ten ostatně také chystá EP Southern Research Station a tohle zatím první ochutnávka v podobě z příjemné věci Cicadas.

Tak, tolik už tato novinka od, myslím, britského producenta Marley Carroll, který rozhodně čekujte, už má na sebou pár věcí a jsou to lahůdkové záležitosti. Tohle byla ukázka single Cicada z chystaného EP Southern Research Station, který by měl vydat přes svůj bandcamp. No a při námi je už teďka Emily A. Sprague, tato Američanka, která vlastně chystá i své album Kiano na značce Ghostly International a součástí alba bude i asi zřejmě tato skladba Sing 2 v remixu od amerického producenta Cotin, Emily A. Sprague, skladba Sing 2 Cotin Remix.

Krásná remixová práce od Kotyna pro americkou hudebnici Emily A. Sprague a její skladbu Sing Two, kterou byste měli najít v tom remixu na chystané desce Emily Sprague, Kiano, či Siano, nevím, jak se čte asi Kiano, každopádně vyjde na tomhletom labelu ze Spojených států Ghostly International. No a před námi už je teďka vydařený remix další, a to projektu z Německa Stimming, který vytvořil pro tuhletu německou trojici Brandbrauer Frick a skladbu Perpetuate. Vyšel také tenhle týden a zná se Because Music. Vydařený Stimming remix už pro Brandbrauer Frick a vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Playlist také už na stránkách Rádia 1.

Parádní remix od německého producenta Stimming a to pro další německý trio Brandbrau Frick známe z klubu Perpetuate. Vyšlo tenhle týden a znáte se Because Music. Každopádně vy posloucháte novinky na alternativní scéně, jak jsem řekl, playlist kompletně už visí také na stránce Rádia 1. Míříme do Ameriky za producentem Blaudis a jeho další novinkou singlovou, kterou vydává docela pravidelně teďka ob tak 2-3 týdny. Skladba Getaway to the Secret Now. Opět nová věc z tohohle týdne značky Lucid District. Tohle je Blaudis.

Tolik Blaudis, ten americký producent právě s příjmením Laudis, má to takhle pěkně složený, a jeho novinka Get Away to the Secret Now, to opět takový pěkný atmosférický dumb tempo track. No a přidám už je tenhle objev značky Flying Lotuse, značky Brain Feeder, Button Masher a jeho novinka House Party, která by měla být tou první ochutnávkou z chystané i desky Super Button Masher. Každopádně v téhle věci House Party najdeme i jako hostující Amandu Barris. Tohle už je Button Masher.

Tolik umělec, který si říká jinak Button Masher, jinak projekt právě producenta i držitele, myslím, že snad Grammy, Jake Silvermana. A to byl jeho takový elektropopový počin. První ukázka také z chystanářsky Super Button Masher na značce Brain Feeder. No a před námi už je producent z Británie Fathomless, kterého byste měli vidět konečně také poprvé v Praze příští rok na Spektakulár. Já to už můžu potvrdit v rámci showcaseu právě značky Fowlit Music, kde chystá vydat své nové album Ephemeral. A tohle je jeho už další single, ještě těsně před vydáním alba, které jde příští měsíc na značce Fowlit Music, skladba You Remember, Fathomless.

Tolik Fathomless a novinka You Remember, taková tu stepově laděná věc jeho nový single značky Folded Music, chystaného oba Ephemeral. No a my už si v novinkách vydáme za tím britským klavíristou, producentem, skladatelem na poli takového vlastně elektronicko neoklasicistické muziky a filmové možná hudby Sefas Arazi Azariach, kterého jsme si tady také dávali třeba už do CD Stopu i představili loni jeho výborné album druhé. No a tohle už je ukázka jeho tentokrát z klaby 2:22 PM, I Wish You Were Still Here, z jeho chystaného nového alba Conditions for Observing Light, které by se mělo objevit na značce Anjuna Chill tentokrát. Tohle už je Sefas Arzariach.

Tolik Sefas Azariach a jeho nový single 2:22 PM Wish You Were Still Here z chystaného desky Conditions for Observing Light na znece Andrew Natchill. No, my už se vydáme v novinkách za tohletou polskodující Cats and Dogs a jejich novinkou We're Gonna Be Alright, kterou si vydali na své vlastní značce Pets Records právě teďka v pátek a vokálně zde vypomohla zpěvačka IG, tohle jsou Cats and Dogs.

Tolik Cats and Dogs. A jejich sympatická věc, asi s nějakým spíš AG, tak We Are Gonna Be Alright, novinka taková zpátku značky Petse, no a teď už se podíváme také za touhle novinkou z minulého týdne od společného skladbového počinu od James Messiah a projektu May, nabídne na značce Ghost Notes Worldwide dvě věci Grave a Stoner a tohle je ta první jmenovaná Grave, James Messiah and May.

Tak tolik další novinka v dnešním pořadu novinky na alternativní scéně, tentokrát z minulého týdne. Tahle ta spolupráce ze značky Grey, chci říct právě Ghost Notes Worldwide, dvojstranný single Grave Stoner od dvojice z Londýna, James Messiah a May. Každopádně příjemná atmosférická, jako hip-hopově lehce leděná atmo zážitost. Teď už ale míříme za Oliver Knight, producentem, který se už blízknul deskou na značce True Thoughts, myslím, že loni. Nebo to bylo z kraje roku letošního, teď si nejsem jist už. Každopádně už třetí díl remixu pro jeho desku Between the Lines, Remixes Volume 3. Vyšlo také tenhle týden. Tohleto čtyřkovové remixové dílko na značce z Brightonu True Thoughts. A tohle je Alex Fonzi remix právě pro titulní věc Between the Lines.

Dozněla nám už věcička od Oliver Knighta s názvem Between the Lines, tentokrát však v Alex Funzi remixu. A já jenom doplním, že na tom čtyřkabovém EP pro značku True Thoughts najdete remixy také od projektu Two Fox nebo či EVM 128 Basement remix a také Sticky Dub remix. Každopádně teď už se vydáváme za projektem Zavoloka a touhletou novinkou, která vyšla také v pátek pod názvem Free, nazve se Prostere.

Tak tolik novinka teďka z tohohle týdne, tentokrát od tohohle projektu Zavoloka, za kterým máme Katerinu Zavoloka, tu asi hudebnici z východu a jinak ukrajinská experimentální projekt Zavoloka v ukázce Free. No a jenom doplním, že skladba byla vydána na značce Prostyr teďka v pátek. No ale před námi je další už projekt Marsh, tohle ten britský producent Tom Marshall, aka Marsh, je znám hlavně ze spolupráce se značkou Anjuna Deep, tentokrát však ale na svém labelu Marshan ve své novince Home z tohohle týdne. Marsh. 22 hodin, 23 minut. A playlist na stránce Rádia 1. Příjemný poslech vám přeje při pořadu novinky na alternativní scéně Josef Sedloň. No a já můžu doplnit, že vás čeká dneska také v intru druhá část o zpěvákovi Sega Bodega. No a v seanci pak novinka značky Donarvium, projekt z Británie Half Tribe s novým albem. A my se podíváme na tenhle ten label, původně z Moskvy, v současnosti působící už v Amsterdamu. Každopádně, teď už máš.

Tom Marshall, aka Marsh producenta, jeho nový singlík teďka, který se objevil teďka také tenhle týden na jeho novém labelu, asi zřejmě Martian, jinak to byla ukázka skladby s názvem Home. No a my už se teďka podíváme za další novinkou od zpěvačky Tyson, která jsme si tady už třeba nabídli ve spolupráci s projektem Versus GT, ve kterém má prsty mimo jiné No Such Thing společně s Jacques Greenem. No a právě No Such Thing společně tentokrát se Scooby Say se podíleli na tomhletom voice singlu The Edge Away a já už vám nabízím právě skladbu Away, kterou jsme si tady ještě nehráli, která vyšla právě jako nový počin tenhle týden. Tyson z Británie, hudebnice a zpěvačka. A featuring tentokrát No Such Thing a Scooby Say na singlu Away.

Tysona novinka Away, po té tracku z minulého měsíce, myslím, že The Edge, který jsme se tady nabídli. Každopádně vydařená záležitost teďka značky Ladies Music Pop ve spolupráci No Such Thing opět a Kobe Say. Teď už ale Faucia, tato londýnská další talentovaná hudebnice, zpěvačka, která se objevuje na značce Mexican Summer s tím čtyřkovovým svým počinem I Was Here For A Moment. Vyšlo teďka také v pátek na tomhletom americkém individualtelství Mexican Summer, teď už Faucia, Habib aka Faucia a skoba I Can Be Anything.

tolik Focia a její nové EP I Was Here For A Moment, které vyšlo jako čtyřkabový počin na značce Mexican Summer, teďka také v pátek vydané čtyři takovéhle právě více kolážovité abstraktní věcičky na poli elektroniky a akustiky. Před námi ale už také hudebník z Austrálie Ai Yamamoto a jeho EPčko Seasons na sublabelu značky Room 40 is Someone Good, která je přeci jenom více soustředěná na takový v uvozovkách písničkovější věci, i když opravdu v uvozovkách, oproti těm experimentálním věcem na značce Room 40 a je Yamamoto nabízí právě na EPčku Season 4 pěkné kousky Spring, Summer, Autumn, Winter. Tohle už je ukázka Autumn. Jinak vy posloucháte novinky na alternativní scéně, pokud jste zapli později, kde playlist novinek najdete na stránce Radina, kam ho průběžně doplňuji. Tohle už je Ai Yamamoto a EP Seasons v ukázce Autumn.

Tak tolik australský hudební experimentátor Ai Yamamoto a jeho nové EP Seasons na vydavatelství Someone Good z Austrálie. To byla ukázka Autumn. No a my se podíváme teďka už na značku Explorations, ale ten sublabel Anjuna Deep. Tohle už je projekt Klangsberg, který tam teďka tenhle týden vydal dvoustranný single, respektive ještě s jednou extended verzí skladby Chasing Dawn. Ale tohle už je ukázka Wave Lost.

Tolik Klangsberg, tenhle ten projekt ze značky Engineering Exploration. Tentokrát za ním najdeme estonského producenta Maxima Leonoviče a jeho novinka dvoustranná Wave of Lost, respektive také Chasing Dawn. Tak, no a před námi je už teďka duo DJ Manny a DJ Phil. Tentokrát jejich spolupráce na tomhletom EPčku z minulotýdne Feature Presentation, které vyšlo na značce Hyperdub, a já už z těch 4 věcí vybírám tuhletu úvodní věc Don't Worry, která mi přijde asi taková nejpřijatelnější, jinak je to hodně takové footworkové, experimentálnější. Ty ostatní skladby DJ Manny a DJ Phil. Don't Worry, skladba CP Feature Presentation na značce Hyperdub.

Tolik DJ Manny a DJ Phil na značce Hyperdub v ukázce s názvem Don't Worry, kterou najdete mezi dalšími třemi ještě nahrávkami na EP Feature Presentation. Vyšlo minulý týden. No a před námi už je tenhle ten filipínský hudebník žijící ve Spojených státech Idris Vicuña, tak vlastním jménem, ale jinak umělecky iDress, který také je schopný dělat od nějakých lo-fi, indie, kytarových věcí až po takové experimentálnější výboje. Každopádně tohle jeho novinka Miss Universe, ten single z minulého týdne, no z tohle týdne, chci říct tak, ze značky Psychedelic Industries, iDress.

Tolik vtipná věcička Miss Universe od hudebníka iDress, novinka z tohohle týdne. No a my se podíváme už teďka za tímhletím producentem Martinů, kterého jsme si tady, myslím, že už také hráli. Myslím, že producent snad, myslím, že i snad ze severu Evropy, který se už, myslím, že blízko také naznace Nuskler či studio Barnhus. Tohle je už jeho nové EP s názvem Ever Changing, které vyšlo tenhle týden právě na značce z Německa, myslím, že u Švédska nebo New Music, teď se nejsem úplně jist. Jo, kdo ostatně už také vydal před pár lety své EPčko, ale taky, ne, je to japonský label. Ano, každopádně Martinů, tenhle ten producent, jinak vlastním jménem Martin Strömstedt, zřejmě ze Švédska, už ukázce Unfold, z téhleté různorodé, takové technobreakového EP Ever Changing. Jak vy posloucháte novinky na alternativní scéně, na playlist na stránkách Radina.

Tolik ta novinka, IPčko s názvem Ever Changing od projektu ze švédská Martinu a ukázka měla název Unfold. Každopádně novinka značky z japonského labelu Mule Music. No a my už se teďka podíváme za další novinkou, tentokrát projektu Boyhood, skladba Loner vyšla také tenhle týden na značce Hand Drawn Dracula. Boyhood producentka.

Tolik hudebnice z Kanady, která si říká Boyhood, jinak Kylie Ransome vlastním jménem, a její nový druhý single Loner z chystané desky právě alba I'll Dream Instead, který

Tolik Malty Beat a ten nový objev značky z Berlína Sonar Collective na novince Use Your Nogging. No a my se teď už podíváme také na značku Shogun Audio, tohleto britské vydavatelství, které právě nabízí čistě drum and bassové věci, a to povětšinou i svěžnějšího tempa. Tentokrát to bude tahleta novinka, která vyšla opět tenhle týden, a to od projektu, teďka doufám, že to tady najdu. No, nemůžu to najít, nevadí. Tak si dáme něco jiného. Dáme si tady tím pádem John Glacier, tuhletu hudebnici, zpěvačku z Británie, na téhle zcela nové věci Bond Girl, která vyšla také tenhle týden právě na značce Young.

To je londýnská producentka, zpěvačka John Glacier a její novinka Bond Girl, novinka z toho týdne značky Young. Teď už ale to zmíněný také release od značky Shogun Audio, projekt Diagnostics, tentokrát s novým singlem týká zpátku Breathless, ve kterém zazní vokál G. Santo.

Diagnostics a novinka Breathless ze značky Shogun Audio, tohle label DJ Frictiona a novinka se svrchu Gia Santo. Kompletní playlist také v tuhle chvíli najdete na stránce Radia 1. My už míříme teďka na label Pont Neuf a projektem z Francie Tour Mabouk. Exkluzivní nová věc, single Drifting Away, je ochutnávkou schystané výroční kompilace tohohle francouzského labelu houseového Pont Neuf. 10 years of Pont Neuf. Teď už Tour Mabouk, Drifting Away.

Tak, tolik Tour Mabourka, novinka Drifting Away z tohoto týdne, zcela nová věc právě z francouzského houseového labelu Pont Neuf, kde ostatně se chystá i výroční kompilace k 10 letům. No a před námi je už teďka také tenhle ten projekt Boy Harsher ze Spojených států, který jsme viděli, myslím, že tady v Arše před takovýma 4 lety. Heartbeat je název dalšího singlu z jejich chystané nové desky Get Mean, se kterou se navrátí tentokrát už na velký label Atlantic, Boy Harsher.

0: pretender entity. You just never know.
1: Tolik duo Boy Harsher v čele právě se SPčkou Augustin Miller, jinak Jay Matthews, tak vlastně Jessica Matthews a jejich novinka s názvem Heartbeat z chystané desky Get Me In. Před námi je už ale moc pěkná věc z islandské značky Opia Community, kterou ostatně založil Olafur Arnalds před tak pár lety, už necelým rok a půl. Sophie Páez tam debitovala, myslím, že loni album, vy jste ji viděli také na, no předloni už vlastně, tak vy jste ji viděli už zde také v Praze tenkrát na Music Infinity, no a tohle už je, no tohle je, myslím, že původem venezuelské hudebnice žijící zde v Evropě, novinka Pond, která vznikla ve spolupráci s další hudebnicí zpěvačkou Lara Somogyi, Sophie Páez. A novinka Pond, značky Opia Community.

Tolik skladatelka, klavíristka, zpěvačka Sophie Páez společně s harfenistkou, tak ze Spojených států Lara Somogyi a jejich společná novinka Pond z tohoto týdne právě ze značky vydavatelství Opia Community. Teď už ale pojďme za touhletou spoluprací také projektu Bob a Subway. Exkluzivní nahrávka Elastic Dream vyšla teď jako ochutnávka z kompilace Forza Horizon 6 ze značky Hospital.

Tolik Boba Subway a jejich společná novinka, která vyšla teďka na značce Hospital pod názvem Elastic Dreams. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. No a my už se teď vydáváme za dalším novým počinem, a to na značku tentokrát Free Range Records. My jsme tady hráli už věc od Andreje Lodemana For Those Who Care, která byla ochutnávkou právě z chystaného EP, už třetí části k kompilaci k 30. výročí tohle londýnského labelu Free Range Records, 30 Years of Free Range Volume 3 EP. Vyšlo teď v pátek a nabídlo opět 6 novinek exkluzivní, a to od projektu jako Ed Jazz, Blue Method, Megatronic, také zmíněno Andrea Lodemana, ale také James Kumo. A tohle už je Manuel Tür, tenhle ten německý producent, který je znám také ze spolupráce s tímhletím vydavatelstvím Jimstra, Free Range Records, už dlouhá léta. Tentokrát exkluzivní novinka Key Race Alert, Manuel Tür. A kompilace, už třetí díl EP 30 Years of Free Range Volume 3.

Manuel Tour a jeho novinka exkluzivní Key Race Alert značky Free Range z EP 30 Years of Free Range Volume 3, už této právě třetí části. No a před námi je teďka zcela také nový singlík, který se objevil na německé značce Affin, kterou jste ostatně viděli v showcaseu na Spektakulárně letos. Tahle ten ambientní německý label založil Joachim Špíth, který ostatně zde obstaral také remix pro Matiase Villarda. Jeho single Reflections však v originální už verzi. A my se můžeme těšit na jeho debut pro značku Affin. Po prázdninách má být, myslím, Matiase Villarda, ukázka Reflections ze značky Affin.

Tolik nový objev na značce Affin Records z Německa, tam potom ambientním labelu, který jste viděli v showcaseu právě zde zastoupený šéfem labelu Jáchym Špítem, který obstaral ostatně remix Teleskaby Reflections, ale také Matiasem, chci říct Markusem Gintnerem, tak tohle je všechno nové jméno, Matias Villard a první single z jeho chystaného alba pro značku Affin, které vyjde po prázdninách, jak jsem řekl. No a před námi už je teďka projekt s názvem Hela ze značky Yuku a EP We Left Everything on the Dance Floor, které vyšlo tenhle týden na tomhletom vydatelství z Prahy, který však, jak jsem řekl, kurátoruje britský producent Spent Shell, je název této ukázky z těch pěti věcí, které jdete na tomhletom vydařeném takový two-stopově abstrakt ambientním EP We Left Everything on the Dance Floor. Tohle je Hela ze značky Yuku a skladba Spent Shells.

Nový objev na značce Yuku, tentokrát projekt Hala, producenta Rapoli, takového two-stepu, jinak ukázka skladby Spent Shell z těch pěti nahrávek z EP We Left Everything on the Dance Floor, EP, které vyšlo teďka tenhle týden na značce právě Yuku, v tomhle tom bejzovém vydavatelství z Prahy, které však se věnuje zahraniční muzice. No ale před námi už je teďka John Tejada, tenhle ten už legendární americký producent, DJ, také bubeník z projektu I'm Not a Gun. A jeho spolupráce se zpěvačkou kleskou Santa Beatrix. Novinka zpátku, Moss and Pink. John Tejada a na jeho značce Palette, tenhle ten věc se zpátku.

John Tejada a jeho spolupráce v singlu Moss & Pink se Santa Beatrix na Inga značky jeho labelu Palette Recordings teďka zpátku. No a tohle je také další nový release, tentokrát také z tohle týdne z labelu Alex Perez 1985 Music, už 87. záležitost na tomhletom labelu belgického Matadora Drum & Bassu a Bass Music Alex Perez. Tentokrát projekt Hijinks a EP Survival Loop. Úvodní ukázka z těch čtyřech experimentálnějších bassových věcí. Skladba Niche.

0: goes out to the massive in the corner. Now take it easy. No need for excitement. Take it easy. Security, let's sort that one out. All right, guys, so we can get things on the way. Let's sort that boy that out.
1: Tolik bejzová UK, taková záležitost od projektu Hijinks značky 1985 Music, nové EP, které vyšlo teďka v pátek pod názvem Survival Loop, to ukázka Niš. No a předáme už je japonský hudebník Akutsuju Fukushima, kterého jsme si tady hráli minulý rok z toho příjemného EP ze značky z Malézie Minest, no a tohle už je jeho novinka Mayoi, která šla ten týden na tentokrát label Epilogue Music. Akutsuju Fukushima. Naskava Mayoi.

Tolik japonský producent Kitsujo Fukushima a jeho příjemná věc Mayoi, která vyšla tenhle týden. No a tohle už jsou američtí Beacon, tohleto duo, které jste viděli v Praze před, no už možná dekádou, také chystá nové album How Dry to a Cinder. Pro značku tentokrát Apparent Movement vyjde, když jste mohli dříve sledovat jejich tvorbu třeba na labelu Ghost International. Každopádně Beacon a jejich nový už další, snad třetí single z chystané desky How Dry a Cinder. It's gonna see your face.

Tak to byla už ukázka od americké dvojice Beacon, See Your Face, název této novinky z chystané desky How Dry a Cinder. Jinak vyjde tentokrát značce, jak jsem řekl, Apparent Movement. No a těšme se, tohle znělo dost fajn, ale před námi už je hudebnice, která si říká Salome, která hodně zajímavě kombinuje takový lo-fi prvky s alternativní elektronikou, avantgardním popem či experimentálním R&B. Ostatně její takový dystopický dekonstruovaný pop můžete už vychutnat teďka v této ukázce I'm Lazy, I Admit, která se objevila před necelým měsícem, ještě úplně na samém konci června, na značce Miss Europe, EPčko Say Less v ukázce I'm Lazy, I Admit, Les Salome.

tolik hudebnice z Paříže Salomé a její vydařené EP, které vyšlo už minulý měsíc koncem června na značce Miss Europe Sayless pod názvem EP. A tohle ukázka I'm Lazy I Admit, ostatně najdete tam i s těmi, mezi těma pěti věcmi i tu hitovku Back You To Listen. Každopádně teď už je tady tato ten kanadská záležitost, aspoň teda věřím, že možná dneska tady přímo, ale rozhodně

Projekt Avis Vox a Christian Nielsen. Jejich společná tucka s názvem Nebula, která to má pěkně od podlahy. Ostatně vyšlo také na labelu Deadmau5, takže má to ten zvuk značky Mousetrap, novinka právě z tohle pátku. No a my se podíváme už na tohleto asi v Jižní Americe vznikající duo, které si říká Sanchez 1000 a Hermanito, což je britský producent žijící právě v Jižní Americe a i společné dílko z tohle týdne Nadie Nos Ve, které nabízí 3 nahrávky. Tohle už je ta, která má název Praga, což mě zaujalo. Pojďme si ji pustit. Sanchez 1000 a Hermanito.

Tak to byla už ukázka z EP Nadieno Ve, jinak Nosve, tak jinak spolupráce této producenské dvojice Sanchez One a Thousand and Hermanito, jejich společná věc od právě Sanchezem, tohle mexické jinak producenta. Ale teď už pojďme za touhletou také spoluprací Danny L. Harleyho a projektu DOS, společné EP Crystallized Divergence vydala značka týká XL. Je to hodně zajímavá taková směs opět experimentálnějšího elektronického zvuku současného s takovými ambientními experimentálními vlivy. Tohle už ale je taková pěkná věc Scramble se zpěvačkou Oklu, která se tam ostatně objevuje ještě v závěrečné věci Dumb Luck. Daniel Harley a DOS.

Tak, tolik krátká vydatná věcička Scramble featuring Oklu od Danny L. Harleyho a DOS producenta. Jejich společná EP Crystallized Divergence na značce XL Recordings. 6 skladeb tam najdete Oklu dokonce ve dvou spolupracích. Teď už ale míříme za také projektem New Age. Dmitrij Kuzmin, jsme se tady už od před prázdninama vlastně představuje v tom prvním singlíku z tohle EP On The Way, to byla titulní nahrávka, pak se objevila skladba Wime, kterou jsme se tady nabídli, a tohle už je pětiskladbové EP On The Way, které vyšlo v pátek na značce Memory Pattern, ukázka Blazing Blue New Age. Alias Dmitrij Kuzmin, tenhle ten hudebník ze Sankt Petersburgu.

Tak tolik už New Age, producenta nové EPčko On The Way, které vyšlo na náznace Memory Pattern po těch dvou singlech, tentokrát pětiskobována dílka v ukáze Blazing Blue. Před námi jsou ale Beach Vacation, ta americká partička Indy Kytterová v novém singlu In Control, který vyšel také teďka v pátek.

Tolik ta kapela ze Seattlu, Beach Vacation, která funguje už téměř 1,5 dekády a vypadá to, že po delší odmlce se teďka, respektive po čtvrtroce se ozvala novým dalším singlem In Control a doufáme, že mají na programu také už konečně také své nové studiové album. Teď už ale pojďme za projektem Nebraska, respektive chci říct tak, Nebraska Presence Double Threat a EPčkem The Alter Ego, které vyšlo na labelu Delusions of Grandier teďka minulý týden, jako už 112. release tohle sublabelu, značky také Free Range, ostatně tohle už je tohle taková experimentálnější spíš dílka na polyhouse a dubu, ukázka Olive a Nebraska version.

0: Tolik projekt Nebraska Presence Double Dread, EPčko Alter Ego, které vyšlo minulý týden na značce Delusions of Grandeur, to byla ukázka z klaby Olive Nebraska version. Před námi je už tato Britka Nina, kterou jsme tady hrávali už si před 2 lety, 3, tentokrát nový single Skinny Dip šel úplně jiným směrem než takový tějí elektronicko-popový věci a více do drum and bassových rytmů. Tady už je Nina a Skinny Dip, její novinka z minulého týdne.
1: Hello and welcome to Nina Land. Please keep your hands inside the vehicle.

Tolik producentka z Londýna Nina a její Skinny Dip, nový single z minulého týdne. No a tohle už je skotský producent Barry Can't Swim, který ho psala dříve značka Ninja Tune. Teď už ho ale převzali velký label Atlantic, kde vyšel teďka také tenhle ten jeho nový track Dance, Dance, Dance. A to v pátek. Z labelu Earth Only Paradise, Barry Can't Swim.

To byl Barry Can't Swim a skladba Dance, Dance, Dance, jeho novinka teďka z tohle týdne. Tohle je DJ Shadow, jeho track Nobody Speak Part 2 se objevuje teďka také s výročím desky The Mountain Will Fall. Po 10 letech vychází i v této nové verzi, tohle skladba původně z Run the Jewel, obohacena od Dance the Curryho a Taya Corrine.

Tak to byl už DJ Shadow a nově nahozená věc Nobody Speaks Part 2. Každopádně vy posloucháte stále novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Siloň, přištál ještě nový singlech. Čeká nás také Maceo Plex, Seba, Bibio and Dorian Concept, také Jody Westernoff s Firetagem a také Daphne alias Caribou. Tohle už je ale Luzin, tenhle ten americký producent, kterého jste viděli také párkrát v Praze na Music Infinity už a chystá nové album Melting Days na značce Ghostly International, se kterou ostatně spolupracuje už dvě dekády. A pole už je druhá singlovka. Po té ambientnější prvním singlové věci už se ukázka Bird's Eye, Luzin. Tenhle ten alias producenta ze Seattle, Jeff McIlwain.

Americký producent Jeff McElvey na Kaluzína, novinka, druhý single Birds Eye z jeho chystané nové desky, která vyjde po prázdninách pod názvem Melting Days. No a před námi už je také další americký producent žijící už ale dlouhá léta v Evropě, Maceoplex. Každopádně jeho nový EP The Plan obohatila tu titulní skladbu také zpěvačka Baby Monsta. Já však vybírám nakonec tu druhou B stranu, která mi připadá přece jenom zajímavější než ta chytlavější věc The Plan. Skladba Lonely Drive, Maceoplex.

Maseoplex a jeho EP The Plan, to je skladbová záležitost, ze které jste slyšeli právě tu Bestranu Lonely Drive. Stále jste na lidi na pořád novinky na alternativní scéně, před námi jsou ještě desky, ale ještě teď míříme za tím EPčkem také od producenta ze Švédska Seba. Jo, znači se Secret Operations, tato novinka Autonomous, která obsahuje i tu Bestranu skladbu Planet Six, tohle je však už ta titulní nahrávka Autonomous Seba na Rádiu 1. No a vy už máte kompletní playlist singlů na stránce Rádiu 1.

Bastiana Arenberga a Seba. Jeho novinka Autonomous EP v titulní kase. Tato dvojská bázale to slyšela v pátek na značce Secret Operations. No a před námi je teďka tato ještě zajímavá spolupráce z tohle týdne od producenta Stefana Wilkensnáka Bibio a také hudbníka Dorian Concept. Jejich společná věc Shame vyšla teďka ve středu na značce Warp.

Tak Bibio a Dorian Concept a novinka Shame. Ta příjemná zvuková koláž na značce Warp Records. No a my se ještě podíváme dnes podruhé na značku také Anjuna Deep za tím releasem zpátku, který vytvořil společně holandský producent Firetag, kterého jste viděli zde v Praze v nejaře na spektakuláře

Fire Talk, Jody Westernhoff a James Grant. Jejich příjemná letní věcička s názvem Nomad na značce Anjuna Deep. No a před námi už je Daphne, což je projekt Den Snejfáka a také producenta, kterého znáte pod názvem Caribou. My jsme si o projektu Daphne dělali tady profilový pořad, no bude to víc než rok. Tohle je však po dlouhé době jeho novinka Have You a Sec. EP, které dalo právě i tenhle ten titulní nejzajímavější track. Have You a Sec. Daphne. Poslední single, pak už jdeme k

to byl už Daphne jaka Dan Snave, tenhle ten kanadský producent, který znáte hlavně pod jeho alter egem Caribou a novinka Have You a Sec, která dala název Vitruskobovému EP. Před námi je už ale teďka nové album, nebo nová alba, tak a začneme novým albem od producenta Andy Dragazisa aka Blue States, kterýho jste viděli naživo na Music Infinity, no už je to hodně dávno, tak možná téměř dvě dekády, každopádně jeho takový dump tempo elektronický projekt na poli takových kytarových vlivů vydal teďka své sedmé studiové album Where the Fates Meet a po těch singlech jako Idle Hours nebo White Sands je tady celé album desetiskabové, které vzniklo za podpory smicového kvarteta The Elysian Quartet a také sboru Unisono, který je slyšet v každé téměř skladbě. Tohle už je ukázka Code Control a Blue States na novince Where the Fates Meet. Na Memphis Industries vyšlo tenhle pátek.

to byl už projekt Blue States a nové sedmé album už v historii tohoto projektu, který funguje už od počátku vlastně milénia, Where the Fates Meet. Novinka právě z labelu Memphis Industries, se kterým ostatně byl zpět hned v úvodu své kariéry. No a to byl kázka Code Control z těch 10 nahrávek. Před námi jsou ale Arms and Sleepers, tenhle projekt, který jsem vám také dovezl už několikrát do Prahy. Nové příjemné downtempo album Sentimentalism vyšlo na značce Future Archive po těch různých 6 singlech, které jsme si tady v průběhu toho jara léta představovali. Celkově 14 ale nahrávek, které uslyšíte, některé z nich i naživo, pokud zajdete na koncert 29. září do Futura, kde bude hrát společně také s Blockheadem a projektem Proletar. Tohle už je ukázka Dealer Goodbyes, Arms and Sleepers a novinka z tohle týdne ze značky Future Archive, deska Sentimentalisms.

tolik už nové album Sentimentalism v ukázce s názvem Dealer Goodbyes od Arms and Sleepers. Příjemná kolekce, přátelé, to je příjemné, opravdu cool downtempo muziky, která, jak sám i Emir Zaramič říká, je hodně ovlivněna jeho právě sentimentem k jeho rodné zemi, kam se navrátil do, myslím, že Montenegro, Mostaru. Teď už ale zamíříme za hudebníkem jménem Richard Spavin, tenhle ten britský bubeník a skladatel, kterého jste měli několikrát možnost vidět i zde v Praze s různými projekty, solově mám pocit, se objevil teďka také v pátek na prestižním jazzovém vydatelství z Británie Edition s novou nahrávkou Light of Day, tomhletom jeho dílku, které už předcházely také singlovky jako Out of the Quiet, či Finders, či Fine Line, které jsme si tady některé z nich představili. Tohle už je ale ukázka Distant Signal z téhleté jeho novinky. A celkově 9 nahrávek na poli takového současného jazzu, který je spojevlivý jak s hip-hopem, tak i různými klubovými výboji. Tohle však je taková hodně příjemná rozjímavá věc, Distant Signal, Richard Spavin a albová novinka ze značky Edition, Light of Day.

Posloucháte stále novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň při nových deskách a tohle bylo album z tohle týdne od Richard Spavena, tohle britského bubeníka a hudebníka vůbec na poli jazzu a i elektroniky. Skvělá deska, která vyšla na značce Edition pod názvem tentokrát Light of Day, to byla ukázka Distant Signal. No a před námi je už americký neosolový hudebník Nick Hakim, kterého jsme si tady také hráli v nějakých těch předsazených singlech už a jeho celkově čtvrté album, které vyšlo teď také v pátek pod názvem I Can See, na značce Ear Seed, pěkná opět, krásná deska tohodle atmosférického opravdu hudebníka, který kombinuje své takové intimnější polohy soulu, jak jsem řekl. My jsme se tady představovali také v pořadu intro před pár lety a tohle už je ukázka s názvem You Can Make It z jeho novinky albové z tohle týdne I Can See. Nick Hakim.

Nick Hakim, ten americký hudebník na novince svém čtvrtém albu I Can See, a to byla ukázka You Can Make It. Jinak my jdeme za další deskou z tohohle týdne, tentokrát i debutem tohohle britského producenta na poli elektroniky a vůbec různě propojení abstraktního ambientního zvuku, možná bass music, i producent Killick, který má za svém kontě nějaké ty EP, ale konečně se ozval i album Robots Will Take Over the and Wonder Why We Have So Many Group Chats. Vtipný název, jinak my už si pouštíme ukázku Fly po těch singlech jako Under My Balcony či Whisper 1, 2, 3, 4. Celkově 10 takových pěkných elektronických věcí, které čerpají třeba i z odkazu Synka či jiných bassových i elektronických producentů. Tohle už je Killick na své novince albové v ukázce Fly.

to byl už producent Killik z Británie a jeho skladba Fly, kterou najdete na jeho albovém debutu Robots Will Take Over and Wonder Why We Have So Many Group Chats. Tolik tohleto příjemné abstrakt elektronicko-bejzové album ze značky Song Music, které vyšlo také tenhle pátek. No a před námi už je londýnské takové indie kytarové duo, které si říká Atmos Bloom. Na americký label Spirit Goth se po 4 letech navrací svou druhou deskou Everythingness. My jsme si z ní tady už předsadili také singly v novinkách jako třeba Everything, či It's Enough nebo Closer. Je to každopádně příjemná kolekce 10 nahrávek od tohoto chlapecko-dívčího duo z Londýna, teď už ukázce Island a tohle jsou Atmos Bloom.

to byly už Atmos Bloom a z Londýna tohleto duo na své druhé desce po albu Flora. Teďka v pátek vyšla jejich už druhé dílko po 4 letech Everythingness, to byla ukázka z něho s názvem Island. No a my už teď se podíváme za další deskou z tohle týdne, tentokrát od britského spiritual jazzového ansámblu Ancient Infinity Orchestra, které jste tady ode mě slyšeli vlastně už poprvé v roce 2023, kdy také vydali své debutové album River of Light. Teď po roce a kousek od své druhé desky It's Always About Love vydali své třetí dílko It's Always About Liberation, opět na manchesterské značce Gondwana. No a po singlech jako Akshay a She's Celebrating the Beautiful Lineage of Sound of Hypnotic State, teď už ukázka Mountain, to je ten závěrečný track. Tohle jsou Ancient Infinity Orchestra. Naznat se Gonva na jejich třetí studiové album It's All About Liberation.

Tolik už tato novinka od projektu Ancient Infinity Orchestra. Třetí album It's Always About Liberation také do třetice vyšlo na manchesterské prestižní značce Gondwana a celkově tam najdete pouze šest dalších kompozic, okolo 6-7 minut. Tohle byla závěrečná nejkratší ukázka Mountain. No a před námi už je dvojice David Cordero a Japonec Aiko Takahashi, tohleto španělsko-japonské duo na své novince albové Night's End, která se objevuje také teďka tenhle týden na značce z Británie Home Normal. A opět krásná kolekce jemné ambientní elektronicko-akustické muziky a na ploše celkově 10 nahrávek. Tohle už je ukázka Lo que no permanence. David Cordero a Aiko Takahashi na albu Night's End pro značku Home Normal.

kratší ukázka s názvem Locheno Permanenza. Vytanejte celkově 10 takových křehčích věcí od 2 do 5 minut na domince Night's End pro label Home Normal. No a teď už se vydáváme také za tímhletím britským producentem na poli Liquid Drum & Bassu Might Kiss, vlastním jménem Jonathan Pethan se navrací po vlastně roce od desky Incognito s touhletou jeho čtvrtou studiovou deskou No Radio Play, kterou jste mohli zaregistrovat také už i v těch předchozích singlech, jako třeba Headspace nebo Pin Destroy či 40 Times naposledy. Celkově také 10 velmi příjemných opět liquidových věcí, na kterých vybírám už ukázku Void Again, Might Kiss a novinka No Radio Play z tohohle týdne. Vyšlo na jeho značce Might Kiss.

Tolik Might Kiss, ten britský producent, myslím, že z Londýna, jehož jméno je Jonathan Pethan, který jste mohli registrovat dříve, právě už v minulé dekádě třeba na značce Hospital, kde ostatně vydal pak i to druhé album v roce 2022. No a teď po roce a kousek jeho už čtvrtá deska No Radio Play v ukázce Void Again. No a my míříme za norským hudebním fenoménem, trumpetistou Arve Henriksenem, který vydal teďka konečně digitálně tohleto jeho nové album Kaiku Ryuasta na své značce Arve Music. Dneska myslím, že vyšla už ve fyzické formě v Norsku pár měsíců dříve. Každopádně tohle už je z této jeho novinky, celkově 15-sklabové sklaba Illusumun Arve Henriksen z Norska a jeho nové album s názvem Kaiku Ryuasta.

byl Arve Henriksen a jeho nové album, právě které vydal teďka digitálně také Kaiku Ryuesta tento týden na své značce Arve Music s kama Il Sumun. Další ukázka z těch nových desek, které nás zahrnul tenhle týden, ale tohle je další album, které dokonce debut toho projektu Love Spells ze Spojených států. A ukázka z této debutové desky Love is a Law, Kiss Me Slow This Time. My jsme si projekt Love Spells tady hráli v průběhu určitých let z různých singlů, nějakého EP, ale konečně album. Tohle toho 21. teprve rodáka z Houstonu, Sir Tegan Harris, Love Spells. A ukázka Kiss Me Slow This Time z desky Love is a Law.

americký, právě takový dream popový projekt s názvem Love Spells na svém konečně debutovém také albu Love is the Law v ukázce na Kiss Me Slow This Time. No a stále jste na ledině ještě na pořad novinky na alternativní scéně. Já připomenu, že za chviličku také tady budeme mít tu druhou část profilova pořadu intro dnes o tom irsko-čilském producentovi, zpěvákovi Sega Bodega. Tohle však je už ještě další nové album z tohle týdne, tentokrát od producenta jménem Darlin Vliss. Tenhle ten už taky už veterán, dá se říct, na poli klubové hudby, kterého jste viděli, myslím, že i v Praze loni se ten španělský producent navrací se svou novou deskou s názvem Club Scenes Indie Dance. Nazvat se Sonoton Music. Vyšlo tohleto album teďka v pátek. Tohle už je ale úvodní ukázka In Your Head z těch 8 nahrávek klubových, které tam najdete na poli právě takového klubového zvuku a Indie Dance, což je příznačný název pro tuhletu jeho desku Club Scenes Indie Dance. Darlin Vliss, ten španělský producent jménem jinak vlastním Sylvain Solier. Ukázka In Your Head.

Darlene Liss, alias Sylvain Solier, původem opravdu Francouz nakonec, který však žije dlouhou dobu už ve Španělsku, ve Valencii, kde tvoří tohleto svou pěknou klubovou muziku. Tohle byla ukázka úvodní track In Your Head z jeho teďka albového nového počinu z tohoto týdne desky Club Scenes Indie Dance. Každopádně vy stále posloucháte novinky na letní scéně a ještě jdeme za jednou deskou z tohohle týdne ze značky tentokrát Deutsche Grammophon. Hudebnice Alice Sara Ott, ta skladatelka klavírska, předělala do klavírní podoby skladby od Johanna Jonsna s podtitulem Piano Works a tahle už je ukázka Russell Postur z jeho desky Dies, jinak právě klavírní verze od Alice Sara Ott. Novinka značky, jinak Deutsche Grammophon, kde ostatně také Johan Jansson před svým zesnutím také vydával.

to byla ukázka s názvem Russell Postur, Johan Jansson, jak v předělávce této skladatelky Alice Sarah Ott, která má původ německo-japonský, každopádně novinka už z března, koukám značky Deutsche Grammophon, tak to jsem trošku sek, ale tohleto album opravdu vyšlo minulý týden, mám pocit, od hudebnice, no, předminulý možná, od producentky z Británie Cloyd, jinak vlastně jménem Kate Lloyd. No, vyšlo vlastně už před měsícem. A to nazve se Anjuna Deep a my jsme si tady představili, to je její píčko New Love. A myslím si, že moc příjemná deska na poli takového elektronického klubového i popu, dá se říct, která nabízí celkově 8 nahrávek. Tohle je už skvěle Saturated. Jak vy tam lidete ty singly jako New Love, Everything's For You, Girl.